Cože?

můžem dohadovat, můžem hlasovat, můžem se ptát. Mlčících nemůžem.

0: Hele, Josko, Tomáš, v Plzni, v Budějovicích, v Praze.
1: Co,
0: v Liberci?
1: Pivo?
0: Ne, Rádio 1.
1: Aha.

become. Searching for love, I'm gonna save her.

0: 34. Boskovice, festival pro židovskou čtvrť, se letos koná 9. až 12. července. Žánrová otevřenost, silné autorské osobnosti s humorem i na vážno. Hudba, divadla, filmy, výstavy, performance i program pro děti. Vstupenku na festival teď koupíte o 20% výhodněji než na místě. Program a vše další najdete na www.boskovice-festival.cz. Pořádá Unijazz. Těšíme se na vás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up comedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
3: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb, nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
4: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
5: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na force.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

0: slyšíte ten
1: klid? Rádio 1.
2: A od mikrofonu vás zdraví Martin Nouza, přeju dobré ráno. Je 6:05, dneska je úterý a svátek má Stanislava. A my dneska máme dohromady od 6 do 9. Budeme si pouštět spoustu písniček, ať už úplně nových, co vyšly teďka v pátek třeba, nebo i nějaké starší, případně nějaké pozvánky na akce a tak dále. Další song už Margo.

A na Beatu se můžete těšit už brzy na Den z hudebníky na Rádiu 1. A my pokračujeme teďka Choji s Kit Leroyem a jejich single Bluffin'.

0: Reklama Rádia 1.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Autojaro v Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Toto byly Ear Ice Song Coil z nové desky. Teďka už Klangstov Sylvia.

0: Reklama Rádia 1.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
8: Nejlevnější pneu.cz.
9: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
10: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
11: Reklama na Radio 1.
12: A teďka už Lava, Larue a jejich single Scratches.

právě nám dohráli Lavala Rue a další single Vince Staples a jeho single Cotton z nový desky, která vyšla už teďka v pátek. Předtím jste určitě tady mohli slyšet na Rádiu 1 singly jako White Flag a už konečně vydal povedenou desku. Tohle zní single Cotton.

0: experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel, zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku, anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surfkytarovka Santan Club, z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Foyba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Weiss, Antilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tomto na festivalu Rosnička je poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
1: Tenhle synťák když si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Pak ležel 30 let pod postelí, nemyslím tátu, ale synťák, vole, dospělý. Že jsme si mysleli často, že kluci nebrečej, říkají rodiče dětem s láskou, nasoukaný ve stanu na sklonku léta zbraní.

líp. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud. Tenhle synťák kdysi koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Doufám, že bude fungovat ještě hodně dlouho. Teďka myslím svýho tátu, nemyslím

A právě nám dohrál MC Gay a jeho single, kde zpívá o synťáku, který kdy si koupil jeho táta. A právě na MC Gay se můžete třeba těšit na festivalu Rosnička, nebo taky třeba na Matado 1 3, který vydal vlastně desku teďka v pátek, myslím, nebo ve čtvrtek. My se posuneme dál, další single mám od kalifornské producentky, zpěvačky, která si říká Štěpy. Moc jsem toho ní nenašel, každopádně vydala úplně super single Six Strings Deep. Aha, já jsem si říkal, že to je taková dobrá energie na dnešní ráno. Tak vám přeju zatím hezký úterý, kdo třeba teďka stává. Posloucháte Rádio 1 s Martinem Nouzou a jdem na to, Štěpy, Six String Deep.

0: Reklama Rádia 1.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

Moje současní největší oblíbenci, Todos, Moenen en Abril a jejich single Un Poquito Má. Už jsem od nich hrál tady nějaký věci a je to takový můj fakt jako letošní oblíbený objev. Asi vám je tu budu hrát častěji. No a teďka už Blood Orange, Essex, Honey, MP3, novinka.

0: Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.
1: Je to tak, posloucháte Rádio 1 a právě nám dohrál Blood Orange, nový single Essex Honey. A my se posuneme dál, pustíme si jeden ze singlů z připravené desky Joea Newmana z kapely Alt J, kterou určitě všichni asi znají. Tak jejich frontman si udělal slový projekt, který mu říká Jerome 87 a 20. už teďka června vydá debutovou desku a já z ní mám tady jeden single, jmenuje se Track and Field a moc mě to baví. Tak jo, přeju hezké ráno, už nám odbyla 7. hodina. Tak jo, tak jestli třeba čekáte u doktora, tak ať to rychle utíká.
2: Well, the good times can get us in the set a nine field wind. Hear the field, feel the canyon, hear the fields in you. February, I felt the same as I do now. So take

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea. Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
2: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

0: No.
1: Právě nám dohráli Gorillaz a jejich single s Týlou. Právě na Gorillaz se můžete těšit už zítra v Hradci Králové, kam přijdu na festival Rock for People, tak kdo se třeba chystá, napište třeba do chatu, najdete ho na webu Rádio 1 nebo přes aplikaci. Posloucháte ranní vysílání s Martinem Nouzou a další single tu máme z Tuzemska od kapely Něco Něco, kteří vydali desku s názvem Majonéza a mě velmi zaujal single Střepy.

tohle byly něco jejich nový single Střepy a teď už se můžete těšit na novinku od Modest Mouse, který vydali desku Any Razor and Amaze.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem.
10: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
14: Reklama na Radio 1.

A nám už dohrávají Over Mono a The Streets a single Turn the Page. A další taková tanečnější věc, DJ Seinfeld a Just Lil a single The Wave. Posloucháte Radio 1 s Martinem Nouzou.

0: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
1: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
10: Reklama na Radio 1.

Právě nám dohráli Shrimp Nose, Harry Skull a jejich song Soothsayer. Předtím nám zahrál skvělý Rusty a jejich single, jeho single Amented. A teďka máme na pořadu nový single od The Avalanches, kteří si přizvali Jamieho XX a udělali single, vydali single Every Single Weekend. Moc povedená věc, taková, teď máme takový tanečnější elektronický blok. Máme 7.46, posloucháte Rádio 1 s Martinem Nouzou.

Tohle byly Disclosure a single The Sun Comes Up. A teďka už Digital Realism a single Been a While.

0: Reklama Rádia 1.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Osudy psané válkou, příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
6: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel, the world famous playwright and president. The Increased Difficulty of Concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Teletná Theatre.
7: Reklama na Radio 1.

Právě nám dohrává Baby Keem a jeho single Quote Flirts, kde je na featu Kendrick Lamar a Momo Boyd. A další single tu mám od velmi známé kapely The Temple Trap, a kteří teďka budou vydávat desku. A mám tu taky single Giving Up Air, který je zajímavý v tom, že frontman kapely Temple Trap, Duhugi Mandaji, který se přestěhoval do Berlína z Ameriky a založil zde elektronický projekt Blood Moon. A Blood Moon se uvedl velmi zajímavým singlem Disarm, který já jsem hodně poslouchal, hodně jsem ho hrál i různě na DJ setech. A když teďka se vlastně Temple Trap po skoro 10 letech vrací zase s deskou, tak tenhle ten single Disarm kapela přepracovala do kapelní podoby a vzniknul tento single Giving Up Air. Slyšel jsem od Temple Trap i ostatní singly z první desky a zatím to zní vlastně super. Těším se na to, je to takový návrat do takových těch indíčkových dob, ale myslím, že docela se současným kabátem. Tak tady jsou The Temple Trap a jejich single Giving Up Air.

0: vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
1: DAB+.
0: DAB+.

0: pozvánka do Galerie hlavního města Prahy.
1: Zdravím posluchače Rádia 1, za Galerie hlavního města Prahy vás moc zvu na výstavu Expanze. Tahle výstava by neměla uniknout těm, kteří chtějí mít přehled o současném umění, protože přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních celkem 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Uvidíte díla jak výrazných jmen české výtvarné scény, tak ale i nastupující generaci autorek a autorů. Mezi těmi jmény najdete například Josefa Bolfa, Tomáše Císařovského, Milenu Dopitovou, Magdalenu Jetelovou, Krištofa Kinteru, Ivana Pinkavu nebo třeba Zdenka Sýkoru a Jitku Válovou. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek pak speciálně prodloužená doba do 20 hodin. Výstava Expanze bude v GHMP knihovně na Mariánském náměstí, které je vlastně kousek od Staromáku, k vidění až do 30. srpna 2026. Více informací najdete na webu ghmp.cz.
2: Kulturní servis.
3: A novou desku vydala taky kapela Dead Cab for Cutie. Deska se jmenuje I Built You a Tower a já jsem vybral single Stone Over Water.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop.

CD Nonstop. Za slovenským soujazzovým projektem Lash & Gray se skrývá bratislavská dvojice, zpěvačka Kristýna Mihályová a hudebník Jakub Šedivý. Jejich druhé album Blossoms of Your World si vydali v roce 2021 a vy ho uslyšíte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: A my se teďka vrhneme na další kytary. The Black Keys, She Does It Right. Je 8:20. Úterý vysíláte Rádio 1 s Martinem Nouzou.

Právě nám dohráli Static Dress a jejich single Hospice. A teďka už Nick Cave and the Bad Seeds. I na toho se můžete těšit na pražském festivalu už za ani ne kolik 14 dní, něco takového. Tak vám přeju hezký ráno, je 8.30 skoro, který a posloucháte Radio 1 s Martinem Nouzou. Tree don't care what the little bird sings. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew.

0: nádoj. Ah.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
2: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: Radio 1.
1: Tak nám už dohrál Skrillex a teďka Horse Girl, teďka taková taneční sekce po kytarách, tak posloucháte Radio 1, smrtím nouzu, ještě 20 minut, jsem tu dneska do 9.

0: Reklama Rádia 1.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Letní Mint Market je tady. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek autorské módy, šperku a designu. Přijďte si užít pohodový den s módními přehlídkami, chillout zónou a skvělým jídlem. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Mintmarket.cz.
6: Tati.
7: Co pak?
6: Dívej.
7: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
8: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
9: Po celý víkend 12. a 13. června proběhne poslední ročník festivalu Arturzone na Hradě Krakovec. Víkend plný hudby, divadla a současného umění. Na třech scénách vystoupí Zed Baboon, Clarinet Factory, SX Band, Merchman, Jegor Zabelov, Chalupsky, Subito s Omnionem, Zen Raccoon, divadlo ADHD a mnoho dalších. Program pro děti, výstavy a workshopy pro celou rodinu. Možnost kempování v přírodě. Arturzone. The Last Dance, Let's Dance. Na Hradě Krakovec, naposledy. Arturzone.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Tohle byl Acryla a Gene Remover a song Suave a teď už Leroy a Chase This Feeling. Brutální elektronika.

0: elektronické produkce. Bl.
1: Tak a teď už nám dohrála Leroy a její single Chase This Feeling. A já se s vámi loučím, já jsem byl Martin Nouza, poslouchali jste Rádio 1 od 6 do 9, teď už se můžete těšit na Janu Kománkovou a já bych tenhle ten set dneska zavřel songem, který se jmenuje Sof od producenta, který se říká Tma, Tomáše Martinka, který vyšel na taký kompilace, kterou měl na starost Bariel, a.k.a. Rozkvět, také z kapely třeba Metamont. Tak si to dejte a přeju vám hezký úterý, ať to dneska jde. Díky moc, mějte se hezky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
3: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
4: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
3: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivní. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
8: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
9: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, poslouchat Rádio 1, zdraví vás Jana Kománková, dneska mimořádně. To by záskok a na úvod to byly Little Barrymore, but Miles of Road.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění v zámku Troja představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
5: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na force.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Pokud jste případně byli na nedávném pražském koncertě Micka Harveyho a Amandy Astivero a jejich kapely, tak jste mohli slyšet tuhle skladbu, je to předzvěst jejich nového alba. Perfect Storm.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea. Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
2: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

0: Tohle z kategorie nečekané nálezy v cizích playlistech Newcastle Cowboy Painting Town. Posloucháte Rádio 1, čeká nás Martin When the Sleeper Wakes.
1: Part 3.

0: Reklama Rádia 1.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
5: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
4: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
6: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
7: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
8: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
9: Samantha Šveblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
10: Reklama na Radio 1.

0: tolik do Flowmaster, který jsem si vypůjčila ze svých klubingu, no a je 10.
1: Kulturní servis.
0: Což znamená čas na kulturní servis. Máme úterý 9. června. Začínáme klasicky od festivalu a v tomhle díle nás čekají galerie a něco z programu Rádia 1. Takže festival Jean Globalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Landscape festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Dále tady máme spoustu galerii, takže Artot galerie v Uhelné mlýně, Timo bude. Depo 215 v Plzni, Jan Lichtenberg Art. Chemistry galerie, Bet Orten, Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, Terezianské křídlo v Jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, Meltzer, Kinsel, Hilmar 1968 až 1978. Ve Veletržním paláci Antonín Mánes mezi komponovanou krajinou a skicou. V Doxu Jiří Petr Bok, deník pacienta. V knihovně Galerie hlavně města Prahy Expanze přírůstky 2013 až 2025. Dále Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2, v Rock Cafe Jan Pospíšil, Chaos Line, Muzeum Montanelli Hawaii, Kaštance na Unijazzu, Všechny krásy světa, Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora za a proti, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života, Galerie Josefa Sucka, Mucha, Strety, Šimon Prajsik, fotografie, grafiku, Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ zemí ze slunce, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Trafo galerie, Lucie Rosická, Londromat, program pro jemné zacházení, Vila Pelé, Andrej Dubravský, The Rest, Meat Factory, Galerie Kostka, Borsoš Lérinc, Spectre in the Veg. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99, Nová budova Národního muzea dneska v 16.30, komentovaná prohlídka výstavy Czech Press Photo s Romanem Modroušem, galerie etc. Art, Petr Kalmus, první živý svatý, Pragovka galerie výstavy Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Won't Really Spring, galerie moderního umění v Rolnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa, Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti, Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. V kempu je stavba povolena, výstavy, které jste nestihli. Na rádiu 1 v 18 hodin Estereo, v 19 CD non-stop dneska Lash and Grey, Blossoms in Your World. V 8 velká sedma a v 10 rádiu 1 on stage, záznam koncertu Johna Granta z roku 2022. To si teda pustím, to byl opravdu hezký koncert. Pokračujeme dál, tohle jsou do Pastels a jejich cover Speeding Motorcycle, původně od Daniela Johnstona.

Vážené dopoledne, vyžaduje možná trochu jednodušší, veselější písničky než nějaké večery, přece jenom trocha lehké veselosti neuškodí. Nicméně tohle je taková zvláštní věc. Officer John, Starbuck Stay ve verzi Morgan Buckley a remix, posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Anabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu, proto žijeme.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.

0: Prešte na prago dolí gráčů, nekorektum.
1: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
2: Reklama na Radio 1.
3: Náš stálý posluchač Libůrek má narozeniny, takže je třeba mu zahrát písničku, aby neplakal. Exit Noise in the Game.

Grant is he strange, mimo jiný i proto, že ho dneska uslyšíte jako záznam koncertu v rámci Dar 1 on stage večera.

0: 1.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Už

0: Více informací na velux.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
2: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
3: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Teletná Theatre.
4: Reklama na Radio 1.

Bylo 11 hodin, posloucháte Rádio 1, to byl Roximo a čeká nás projekt jménem The Detroit Escalator Company.

0: divadelní štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Praco Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
6: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Letní Mint Market je tady. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek autorské módy, šperku a designu. Přijďte si užít pohodový den s módními přehlídkami, chillout zónou a skvělým jídlem. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Mintmarket.cz.
8: Reklama na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve velšská dvojice Overmono, kterou uvidíme také letos v Brně. Nový single Lock Up. Novinkou druhou je track s názvem Golden Gallows od britského trochu tajemného producenta a DJ Jerryho Reeda. 19. června mu vyjde nové album s názvem Watch the World. Australská kapela Party Dozen a jejich Special Unit, to je novinka třetí. Další track s názvem Open Arms, to je spolupráce.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Hell Yes Festival 2026. Ten se koná na hradě Helvštíně od 26. do 28. června. Vystoupí tam například Coles, Omunit či Dukla.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Byla po 12. posloucháte Rádio 1, ve 12. mě vystřídá Rao a do té doby třeba Triky, který společně s Matou Zlakovskou předevčírem odehrál hezký koncert v Meat Factory.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 9. června uslyšíte záznam vystoupení Johna Granta, které proběhlo roku 2022 v Meat Factory. Rádio 1 On Stage s Johnem Grantem. V úterý 9. června od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

Tak, nastal čas na kulturní servis, na tu část, kde jsou koncerty, filmy a divadla, takže začínáme. Sachs Pub v Plzni od 8, koncert Absolutní neklid, v Jazzoku od 9, Per Mathisen a Uzi Zimring, Klubovna Povoleč od 7, Chato a The Planets, Avor Cafe od 7, Hazmat Modern. Filmy v kině 35 od 16.30, Michael od 19, Tartuf, čili Pokrytec, Kinepilotu 18.15, Co nám zbylo z lásky, 2.40, Posedlost, v Edisonu 19, Poslední viking a 21.45, Posedlost. Divadla, divadlo komedie v 19.30, Lenka Wagnerova a Kampeny, Panoptikum, v Doxu od 19. Útočiště 2025, v divadlu Dlouhé, divadle Dlouhé v 19. Kartonový taťka, divadlo v Řeznické v 19.30, Relativita, klubovna Kašpar v 19.30, Sběratel, Jatka 78 v 19.30, Up and Down, divadlo v Celetné v 19.30, Fyzikové, divadlo Minor 16.30, O veliké řepě a divadlo D21 v 19.30, Kuchařka pro disidenty. Rubrika Ostatní, čítár na Unijazz v 19 hodin, Argo, večer s českou fantastikou, literární akce, která vypadá velmi zajímavě. Dále na Rádio 1 v 18, Estereo, 19, Cere Nonstop, Lash and Grey, Blossoms in Your World, ve 20, Velká sedma a ve 22, Rádio 1 On Stage, záznam koncertu Johna Granta z roku 2022. Pokračujeme aktuálním singlem Arab Strap You, You, You.

Armstrap. Teď si pustíme Kneecap Jordana Rejke a na závěr ještě v rámci toho, že během kulturního léta vždycky máme hrát kapely, které hrajou na daném festivalu, tak to bude Hertel a Epilog 3000. A já se těším na slyšenou za pár dnů ve čtvrtek ve svým běžný denní směně.

chutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel, zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku, anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surfkytarovka Santan Club, z československých vod byl z rybníka na stage vyloven MC Gay, Foyba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Lace, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tomto na festivalu Rosnička je poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5 Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 34. Boskovice, festival pro židovskou čtvrť, se letos koná 9. až 12. července. Žánrová otevřenost, silné autorské osobnosti s humorem i na vážno. Hudba, divadla, filmy, výstavy, performance i program pro děti. Vstupenku na festival teď koupíte o 20% výhodněji než na místě. Program a vše další najdete na www.boskovice-festival.cz. Pořádá Unijazz. Těšíme se na vás.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Psáno s Y.
5: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
6: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
8: Reklama na Radio 1.

0: come on, baby, like my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Chlap?

Příjemné úterní poledne ze studia Rádia 1 při Rádiu Palury společně s barcelonskou dvojicí Los Sara Fontantra. Loni poprvé vystoupila i v Čechách. Letos v únoru jim vyšlo album Consuelo, ze kterého právě teď doznívá ukázka Megadolon 2. A teď troška soundtrackování, a to díky Tomáši Dvořákovi a jeho projektu Floex a osvědčené spolupráci s herním vývojářským studiem Amanita Design. Jeho soundtrack aktuální hře Phonopolis, ze kterého teď pouštím ukázku Entering Phonopolis City.

francouzská indie popová kapela Orwell a jejich letošní květnové album Composite. A ukázka Dan de Hank, kterou teď už vystřídá domácí kapela. V podstatě se dá říci dvojice střední vlny, kterou tvoří Ondřej Černohorský a Pavel Kabelík. Letošní album A, B je spojením jejich dvou předchozích EPček, no a z téhle desky teď pouštím skladbu Poslední dny.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jaké pan

0: obuv ví.
1: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, GHMP.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Na Rádiu 1. Teď trocha downtempa z Josefovy složky v podání projektu Intish Hop Drop Flying Realm, kterou vystřídá Archie Fairhurst, producent a DJ z Londýna, vystupující pod pseudonymem Romare, a jeho novinka Computer Love.
1: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý. Škrat.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea. Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
2: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Tohle to je Josh Conway, instrumentalista a člen kapely The Marías se singlem Crumble z chystané debutové solové desky, která vyjde už tento pátek pod názvem Plump. A ještě předtím to byla německá trojice Moses Josef Trio a titulní skladba z aktuálního EPčka Chasing Light.

0: Soutěž Rádia 1.
1: No, zatímco v podkresu nám hraje materiál z aktuální desky Boards of Canada, před námi je soutěž, která se týká představení Ballroom Jatka 78 20. června 17 hodin. Představení je čistá vizuální magie, všechno začíná zdánlivě prostě. Žongler ve sluchátkách poslouchá svoje beaty a sledovým klidem luxuje povalující se míčky. Jenže pak jeden z nich vezme do ruky, mrští s ním do prostoru a odstartuje neuvěřitelnou show. Míčky kolem vás levitují, odrážejí se v nečekaných úhlech a zastavují se v letu milimetry od vašich očí. Zapomeňte na všechno, co víte o fyzice, více na jatka78.cz. Vyhrát tedy můžete dvě vstupenky na zmiňované představení, přičemž součástí těch vstupenek je také možnost navštívit po představení žonglerský workshop zdarma. Telefon ke mně do studia je 210-323-919 a zmiňovanou cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na následující soutěžní otázku. Představení Ballroom se odehraje na Jatkách 78 je jen ve velmi omezeném počtu. Kolik představení v červnu proběhne celkem? Volat můžete teď.

0: Tak a na něco už je první volající. Halo, tady Rao, Rádio 1.
1: Ano, ahoj Rao, tady Kamil.
0: Ahoj Kamile, tak...
1: Já vím, že to jsou jenom 3 dny, ale ty potřebuješ asi konkrétní počet představení, jo?
0: Přesně tak, červnových.
1: Jo, tak asi 3x denně nebo 2x denně, a tak 3x denně, tak 9 třeba.
0: No tak to jsi to tipnul dobře, hele. To teda správná odpověď. Gratulace. Tak je to tak, přesně 9 představení proběhne v červnu v Jatkách 78, tedy představení Ballroom, no a ty vyhráváš 2 vstupenky, tak ti gratuluju.
1: Paráda, děkuju.
0: A věř mi na lince.

0: Tolik Boards of Canada, teď trošku zrychlíme. Čeká nás Charlotte Adigéry a Boris Poupoul ve skladbě Ce n'est pas un cliché z jejich čtyři roky staré desky Topical Dancer.
1: Takže zvuk
2: jede,
1: kamera
2: jako jede,
1: 90,9 poprvé,
3: Radio 1.

Ke klubovějšímu zvuku se také posunula anglická rapperka, zpěvačka Little Sims na novém EPčku, které nese název Sugar Girl. No a do hitparády Rádia 1 jsme si minulý týden nasadili co by novinku, pro kterou stále můžete hlasovat, skladbu Open Arms.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
9: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Celetná Theatre.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: No, I'm just getting older, really, I think. I mean, I've been doing this for 4 years now, and I think, you know, just through experience you learn better how to deal with things and you become more relaxed and, I don't know, I'm enjoying myself.

Dvě minuty po 13. hodině nastal čas na kulturní servis pro úterý 9. června 2026. Svátek slaví Stanislavy, takže všechno nejlepší. No a teď už se pojďme vrhnout na všelijaké kulturní pozvánky. Začneme festivaly, konkrétně festival Žonglobalizace, což je festival nového cirkusu, který probíhá na různých místech v Plzni. Další pozvánka směřuje na Landscape Festival na téma krajina, město a veřejný prostor, který běží v Hradci Králové. Galerie, Artoto galerie v Uhelném mlýně, Timo a výstava Bude, Depo 2015 v Plzni, Jan Lichtenberg Art. The Chemistry Gallery, Bet Orten, Tvoje krev, moje růže, Pražský hrad, Tereziánské křídlo v Jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody, Galerie Středočeského kraje, Meltzer Kinzel Hilmar, 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác a pozvánka na výstavu Antonína Mánesa Mezi komponovanou krajinou a skicou. V DOXu běží výstava Deník pacienta Jiřího Petrboka, Galerie hlavního města Prahy Knihovna, Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, pozvánka do Trnkovy zahrady 2. Rock Café Jan Pospíšil, výstava Chaos Line s dvěma Z. Muzeum Montanelli, Who, Why, Kaštan, scéna Unijazzu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, William Kentridge a výstava The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, Za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, výstava Západ země ze slunce. Chvalský zámek a pozvánka na cestu kolem světa za 80 dní. Trafogalery Lucie Rosická, výstava Laundromat, program Projemné zacházení. Vila Pelé, Andrej Dubravský, výstava The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Burzes, Lerenz, Spectre in the Wedge. V koleji 1 v Březnici můžete vyrazit na výstavu Jaromír 99. Nová budova Národního muzea, tam začíná v 16:30 komentovaná prohlídka výstavy Czech Press Photo s Romanem Vondroušem. Galerie Etc. Art, Petr Kalmus, první živý svatý. Prakovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. A konečně KEMP, Centrum architektury a městského plánování, pozvánka na stavbu, na výstavu Stavba povolena, což je souhrn výstav, které jste nestihli. Co se týká vysílání Rádia 1, ještě doplňuji, že ve 14 hodin si budeme povídat o nadcházejícím ročníku, už 20. festivalu Mighty Sounds v Táboře. V 15 hodin mě ve studiu vystřídá kolega Josef Sedloň, v 18 hodin vás čeká pořad Estereo, v 19 CD Nonstop, ve 20 Československá hitparáda Velká sedma a ve 22 hodin pořad Radio One on Stage. Dnes vám pustíme záznam koncertu Johna Granta z roku 2022. Tolik kulturní servis. Zpátky k hudbě. Katarzia vydala před několika dny nové album s názvem Pozdyma neprýdem. No a z něj si pustíme ukázku Vařit, prát, šít a rodit. Jinak křest desky proběhne v září 30. v Paláci Akropolis. Kromě Katarzie vystoupí také slovenská hudebnice Miolau s kapelou, která představí debut Květy, také jsme si ho tady pouštili, a také Vojtik. Takže tady je Katarzia na Rádiu 1.

Trocha klubovějšího experimentu vyšla teď před pár dny na francouzské značce Ed Banger Records. Tatiana Jane a belgický rapper Kid Prodigy ve skladbě Brutal. No a řekněme, v klubovější sféře hudební se ještě nějakou dobu budeme pohybovat, a to v souvislosti s festivalem Rocnička, který jako už tradičně proběhne ve Svitavách letos 26. a 27. června a představuje právě celou řadu zajímavých celkem 30 hudebních projektů v žánrech elektra, rapu, popu, experimentální elektroniky. Po celý tento týden můžete o dva vstupy soutěžit v rámci kulturního léta. Tu možnost budete mít ještě i v rámci dnešního vysílání. Jedním z vystupujících, nebo spíše jednou, je také Vanessa Weiss. Tady je její skladba s názvem Fate z letošního března.

Tolik dvojice z Quebecu, Dark Wave'ová Distraction Forever s singlem Million Reds, jejich aktuální desky. Life is a Love. A tohle je Black Marble projekt, za kterým stojí Chris Stewart. Na značce Sacred Bones vyjde v půlce srpna jeho páté studiové album pod pseudonymem Black Marble Life in Small Spaces. Tady je single Jim Carroll New Year.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surf kytarovka Santan Club, z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Lace, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
11: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
12: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na Force.cz.
13: Reklama na Radio 1.

0: další
1: umělec z Montrealu, respektive umělkyně Amery, a single, který se vyskytuje už na předloňském albu Continue as Amery, skladba s názvem Hotwire the Night. Tohle už je britský producent Daniel Avery, který tak nějak ždíme, co se dá, z jeho úspěšné poslední desky Tremor. To vyšla teď v deluxe edici, včetně celé řady remixů. I téhleté singlové skladby Rapture in Blue se zpěvačkou Cecil Belief, tentokrát v X Club remixu.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve velšská dvojice Overmono, kterou uvidíme také letos v Brně. Nový single Lock Up. Novinkou druhou je track s názvem Golden Gallows od britského trochu tajemného producenta a DJ Jerryho Reeda. 19. června mu vyjde nové album s názvem Watch the World. Australská kapela Party Dozen a jejich Special Unit, to je novinka třetí. Další track s názvem Open Arms, to je spolupráce.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Hell Yes Festival 2026. Ten se koná na hradě Helvštíně od 26. do 28. června. Vystoupí tam například Coles, Omunit či Dukla.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem.

Helado Tropical, tedy Helado Negro a Reina Tropical, spolupráce umělců s původem z Latinské Ameriky ve společném projektu. Už druhý single Sensation, opět kvalitní záležitost. Máme 13 hodin 50 minut, posloucháte Radio 1, tohle je malijská hudebnice, zpěvačka, také kytaristka Fatu Amata Diawara s novinkou Fala, která se vyskytuje na aktuální desce Masa.

0: Reklama Rádia 1.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
5: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
4: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
11: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
12: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
11: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
12: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
14: Reklama na Radio 1.

To byla trojice z Pittsburghu, která si říká Feeble Little Horse. Jich aktuální třetí, tuším, studiová deska vyšla před týdnem pod názvem Bitknot a tohle to byla ukázka Shady. Za 3 minuty bude 14 hodin, budeme si povídat o festivalu Mighty Sounds. Tady ještě skladba od Tara Clerkin Trio z Austrálie, ze skvělé desky Sam.

0: Něco málo po 14. hodině minulý týden na Rádiu 1 v rámci našeho tradičního kulturního léta probíhala soutěž o vstupenky, mimo jiné tedy na festival Mighty Sounds, který letos oslaví své 20. narozeniny, kde jinde než v Táboře, bude to 26. až 28. června v areálu táborského letiště. No a o akci nám přišli do studia Rádia 1 povědět ti nejpovolanější. Já ve studiu vítám jednak Filipa Vondráška.
1: Ahoj.
0: Což je vlastně spoluzakladatel akce, tehdy tedy před těmi 20 lety a zároveň tedy frontman kapely Fast Food Orchestra. A spolu s ním je tady také za realizační tým festivalu Markéta Brumová, taktéž zpěvačka, je to tak?
2: Ahoj, jo, teďka momentálně v takové pauze, ale jo, mám za sebou nějaký projekty.
0: Takže 20 let, to už je opravdu důvod k oslavě. Pojďme si tedy říci, co vlastně letos pro návštěvníky festivalu chystáte speciálního?
2: Samozřejmě velké věci narozeninové, ale nejdůležitější si myslím, že pro většinu lidí bude line-up a o tom ví určitě víc Filip než já.
0: Tak klidně, můžeme se pustit do toho line-upu. Je to trošku asi ohlédnutí se, řekněme, za těmi minulými ročníky, když bych měl tak soudit z toho plakátu oficiálního.
1: Je to určitě trochu ohlídnutí za minulými ročníky. Objevují se tam kapely, které už u nás nějakým způsobem hrály a fungovaly a který vlastně nějak stvrdějí těch 20 let, ty narozeniny, ale zároveň je to i to, co vlastně jsme tak na těch 20. narozeninách mít chtěli. Mm-hmm. Já nevím, jestli teda mám teďkon u víc jména.
0: Tak určitě můžeme nějaké zmínit z každopádně.
1: Tak asi řeknu, jakoby obecně my neradi to stavíme úplně na těch headlinerech, protože Mighty Sounds je taková pestrá směs toho vlastně jako subkulturní muziky, která vlastně k tomu festivalu patří, ale asi z těch největších jmén jsou to Pennywise, Kindred, Asian Dub Foundation, Burning Spear, mm-hmm. a Baboon Show, Agnostic Front, Exploited, a pak tam máme spousta samozřejmě skvělých kapel, který třeba nejsou až tak velký třeba u nás, jako pro mě třeba favoriti Bad Nerves, a mm-hmm. pak tam máme třeba The Selector, a vlastně Two Tone jedničku, z 80. let, ale vlastně pořád aktuální.
2: Já bych tomu jenom dodala, protože lidi mají rádi ty příběhy, tak vlastně takovým příběhem k tomu návratu je pro mě vystoupení kapely New York Sketches Ensemble, která vlastně byla v roce 2005 na prvním ročníku mm-hmm. tou hlavní hvězdou a letos zase na Mighty Sounds zahraje na 20. ročníku, to mi přijde super.
1: Vlastně kvůli ním to bylo tenkrát postavený, celý ten festival vlastně vznikl na základě New Yorkské Jazz Ensemble, tak.
0: Takže to je i krásné gesto možná ze strany kapely, že přišla nebo přijede tedy popřát k narozeninám 20. Asi bychom měli zmínit, i když si myslím si, že posluchači vědí, že ten festival se profiluje, když už jsme zmiňovali ty subkultury, tak je to převážně tedy, řekněme, hardkorová, punková, ska scéna. Ale máte tam vlastně i takovou kategorii v tom line-upu ostatní, která je vždycky také hodně zajímavá, takže si rozhodně na své přijdou i příznivci třeba jiných žánrů, možná bychom mohli i přiblížit ty, které se trošku vymykají tomu klasickému.
1: Tak z těch, co jsem říkal, tak třeba, že jo, ten Burning Spear, tak to je vlastně jako roots reggae, ne, že by se úplně vymykal, ale vždycky to reggae bylo trošinku okrajovější, i když to tam ty lidi jako mají hodně rádi, ale vlastně nikdy jsme nebyli reggae festival, takže jsme měli třeba jednu kapelu, ale tohle si myslím, že je opravdu legenda, která je možný, že už je vlastně do Čech nepřijede. Nechci nic jako takového jako předvídat samozřejmě, ale je to už vlastně starý pán, který a se skvělou kapelou.
2: Má dvě Grammy teda mimochodem.
1: Pak jsou to určitě, že jo, Asian Dub Foundation, taková vlastně jako v podstatě devadesátková, že jo, elektronická kapela, ale na Mighty Sounds vždycky tyhle ty kapely fungovaly, kapely s přesahem, který nějak vlastně speciálně třeba ta britská scéna je hodně napojená na tu punkovou, myslím tu elektronickou, takže se to hodně jako propojuje a vlastně to tam patří. Pak mám...
2: No, jenom ještě, než si vzpomeneš na další, tak já bych chtěla říct, že my se snažíme vlastně to taky takhle propojovat. Mm-hmm. Takže třeba z české scény máme věci, které jsou hodně, si myslím, na pomezí právě třeba rapu, elektroniky. Tak letos tam, že tam budou třeba Prago Union nebo Mutanti Jasně. hledají východisko, ale máme tam letos třeba i Poletíme. Prostě to je zase výběr nějakého toho podle nás nejlepšího z té české domácí scény. Mm-hmm. A ty jsi ještě chtěl něco z toho ostatního?
1: Asi jsem chtěl jenom zmínit, že tam máme docela jako silnou německou základnu kapel i fanoušků, který tam jezdí, takže tam máme pár vlastně zajímavých německých kapel, mm-hmm. který jsou vlastně taky velký a třeba často jako nějaký jako crossover těma žánrama, že to není čistý punk rock, ale je to trošku třeba vyprodukovanější, spojený s elektronikou, tak jsou taky zajímavý kapely, kdyby to někoho zajímalo, tak se může kouknout právě na ty německé věci, které jsou podle mě fajn.
0: Mm-hmm. Může si každopádně rozšířit obzory. Já teda přiznám se, že z těch německé scény, jako to už je hodně dávno, to bylo tenkrát docela jako populární Guano Apes, ale to je už takový jako hodně mainstreamový, že jo? Takže tohle je více řekněme do těch škatulek.
1: No, ta německá scéna se jako profiluje strašně zajímavě za mě, jako hudebně, protože vlastně některé ty kapely jsou fakt jako čistě punkový, ale jsou obří, protože přece jenom jako ten počet obyvatel v Německu, vlastně celý ten trh je tak obrovský, že vlastně tam ta kapela je jako u nás třeba na úrovni Kabátu nebo něco takového, ale pak jsou tam takový jako mladší kapely, který jako mě ta produkce, vždycky když si to pustím, tak mě to jako strašně zaujme a i ta němčina, kterou jsem vždycky bral takovou jako zvláštní v hudbě, tak teď ty kapely mám právě rád, když to poslouchám, tak mě ta němčina přijde zajímavá a že to je vždycky třeba jako trošku nějaký punk, ale jsou tam fakt jako nějaký elektronický prvky, nebo je to dobře jako vyprodukovaný a je to jako specifická scéna, jako řekl bych to jako, jaký je rozdíl mezi americkou a britskou, tak vlastně ty Němci si vytvořili svoji, která už se dostává postupně i mimo jako ty německy mluvící země, že to, že to vlastně akceptují a vlastně to asi funguje a vlastně Rammstein, že jo, který jsou teda úplně někde jinde, tak taky dokázali, že jo, být světovou kapelou i s němčinou, takže si myslím, že tam tady ty ambice u těch kapel docela jsou a nás vlastně zaujali a i si zjišťujeme teda, jak moc jako by to fungovalo u nás právě pro tu komunitu německou, tak vlastně jsou to kapely, které asi by jako, kdyby hráli v Čechách, tak by Češi to akceptovali, tak proto je berem.
0: Asi také velmi praktickou záležitostí jsou vaše stránky, kde případně si posluchači u těch méně známých jmen můžou přečíst zajímavé informace, případně si tedy i poslechnout. Já už jsem koukal, že na webu tedy Mighty Sounds je kompletní ten line-up, dá se říct, na ty tři dny. Celkem tedy tři stage hlavní na tom letišti, což už je zavedená záležitost poměrně.
2: No vlastně máme ještě čtvrtou, to je ta Black Coffee akustická stage, kde přes den jsou divadla, performance, stand-upy, besedy a potom večer akustická vystoupení. Tak to je taková sice menší, ale hodně oblíbená stage.
0: Mě tam právě zaujalo, že v rámci teda těch akustických vystoupení, takže tam je několik klasicky hardkorových kapel, takže tohle je úplně zase z nového úhlu možnost jako si vychutnat, poměrně jedinečná.
2: To si myslím, že právě Mighty Sounds je v tomhletom skvělý festival vlastně, protože umožní lidem vlastně hodně být nablízko se všema, jo, i s náma, s organizátorama, i s těma interpretama. Zrovna právě na Black Coffee my máme vždycky i potom takovou besedu v neděli jako první v tom programu a tam prostě už docela lidi se navykli, že se nás tam můžou na cokoliv zeptat. Ale potom ještě bych chtěla říct, že máme ještě DJskou stage. Letos teda to bude ještě takový fakt narozeninový, že to bude propojený víc se skateovou rampou, která je tam hned vedle a tam bude taky hodně našlapaný program, bude tam strašně moc jezdců skvělých skateových, který budou dělat exhibice a máme tam i teda bohatý sportovní program doprovodnej, takže my se to snažíme skládat jako takovou fakt skládačku, aby toho nebylo příliš, což se nám taky myslím, že v těch minulých letech někdy stávalo, že jsme třeba měli ještě 2 nebo 3 stage navíc a už to fakt se nešlo, jako nedalo vlastně zvládat, vidět všechno, co člověk vidět chtěl, ale zároveň jsme přidali pár takovýchhle věcí, plus ještě letos k těm narozeninám jsme si udělali takovou radost, že tam budeme mít Mighty Muzeum, ano. Kde budou různý exponáty
0: relikvie.
2: Z těch relikvie, přesně tak, a archeologické vykopávky a bude to pojatý tak trošku jako odlehčeně, si myslím, tak na to se těším.
0: Taky jsem koukal tady karaoke, že bude i možnost.
2: Jo, to jsme vyzkoušeli vlastně před, myslím, 2 lety nebo 3, teď se nejsem jistá. A jenom jsme to tak jako zkusili a bylo to úplně skvělý, byli jsme se tam podívat a prostě to hrozně funguje, takže jsme to teď zařadili napevno na páteční a sobotní večer do Top hospody, což teda mimochodem je taky super věc, že to je hospoda, kde si lidi můžou dát pivo normálně do skla a sednout si tam ke stolu a přitom je to vlastně jakože vidět o tam tuto na tu hlavní stage, takže no a tam se dějí takovýhle věci, budeme tam i budou se tam lidi moc kouknout i na fotbal, že jo, protože teď je takový,
0: to už se bude.
2: Ano, a teď jsme si potvrdili, že tam bude probíhat i speed dating, ano. Že tam bude normálně seznamka, jako Mighty seznamka, prostě, když už jsou ty lidi na jednom místě, který poslouchají stejnou muziku.
0: No jasně.
2: A takovýhle drobnosti, jo, je dobrý sledovat ty naše stránky, naší aplikaci, kterou máme, si myslím, taky dobrou. V merči letos máme fakt jako strašně moc dobrých věcí. Ten náš kolega Míra, který to má na starosti, tak si myslím, že se do toho hodně opřel a bude tam hrozně moc skvělých věcí. Prosím vás, jestli se na Mighty Sounds chystáte a máte rádi Mighty Sounds merch, tak si vemte sebou hodně peněz. Bohužel, budete strašně chudí, až pojedete domů. Je tam hrozně moc skvělých věcí.
0: Jasně, tak když už řeš o penězích, možná bychom mohli zmínit, jak je to vlastně se vstupným. Je tam asi tradičně
1: to taky tady na marketu.
0: Třídenní.
2: Je to, v tuhletu chvíli prodáváme třídenní vstupenky za 3690 korun, ale pozor, kdyby někdo se necítil na všechny ty 3 dny, tak prodáváme i jednodenní, což jsme docela dlouho nedělali, teď už to pár let děláme. A takže si člověk může už podívat dneska na ten harmonogram, který máme na webu, vybrat si ty kapely a může klidně přijet jenom na jeden den na otočku, protože to jde perfektně. My máme domluvený, že České dráhy nám umožní, že zastaví všechny vlaky v zastávce Čápův dvůr, která je hned kousek od areálu. Mm-hmm. Takže lidi můžou přijet vlastně klidně fakt jenom na ten jeden den. A jinak budou i na místě. Už teda těch v předprodeji už není tak moc, ale budou ještě nějaký na místě a všechno je na webu.
0: Jasně.
2: Se dá najít na webu.
0: MightySounds.cz, jinak ten festivalový program je i mířen, řekněme, na rodiny s dětmi. Je tam spousta takových doprovodných akcí ještě i pro mladší publikum. Jak je to se Stanovým městečkem? Možná ještě praktické nějaké informace na závěr?
2: Jasně, Stanová městečka máme různé typy podle toho, jak kdo se chce cítit komfortně. Ještě tam jsou i pár, myslím si, těch předem postavených stanů pro 5, měli jsme pro 2, to už je vyprodaný. Ještě tam je taky pár parking campů, ale už jsou to fakt jednotky a jinak, takže to je taky všechno na webu, my těch typů teď máme hodně, tak se mi to ani nechce všechno vyjmenovávat, ale jenom chci říct, že tyhle ty možnosti tam jsou. A k těm dětem, tak to je taky super, že vlastně letos jsme poprvé, máme na festivalu Kašpárek v Rohlíku, což si myslím, že perfektně se hodí a máme tam stabilně skvělý dětský koutek, kde je skákací hrad a tak, takže si myslím, že se tam všichni najdou svoje.
0: Jasně, že se tam můžou děti odložit případně na
2: všechno. Jo, a do 12 let u nás jsou všechny děti zdarma a pak ještě za poloviční cenu teenageři, takže se to dá nějak podle mě poskládat.
0: Tak jestli jsme ještě neopomenuli nějakou důležitou informaci, tak teď je příležitost.
1: Myslím, že Markéta fakt zahrnula úplně vše.
2: Můžeš říct, na co se nejvíc těšíš a na co mají lidi, proč mají lidi určitě přijet?
1: Já myslím pro tu atmosféru, která je na Mighty Sounds specifická a tím, že ještě máme 20 let a bude tam spousta takových jako forků a věcí, které jsme připravili, tak si myslím, že by to mohlo být fakt moc pěkný a rádi vás tam uvidíme.
2: Mně napadla jedna věc, to by mi Kuba neodpustil, kdybych to neřekla. Jedna věc, která musí zaznít. My tam máme všude v areálu jenom splachovací záchody. Nemáme tam žádný chemický záchody. Kuba to říká úplně v každém rozhovoru, protože je z toho nadšenej. Jako tím chceme říct, že se tam u nás lidi můžou cítit fakt hezky, komfortně, když jsme teda jako
1: jestli je něco na tom punkovém festivalu nepunkovém. punkový, tak jsou to sprchy a toalety, které jsou mnohem méně punkový než na všech ostatních festivalech.
0: Takže je to vlastně i festival plný paradoxů.
1: Ano.
0: Tak jo, tak já moc krát děkuji Filipu Vondráškovi, Markétě Brobové za pozvánku a ať tedy 20. narozeniny a jejich oslava proběhne opravdu ve velkém stylu.
2: Děkujem.
0: Ať se daří.
1: Děkujem. Děkujem.

0: Pokračujte výzvě.
1: Rozkaz šéfe. Pokračuje výzvě. Já.
2: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio jedna. Jo. Tak.

Překvapivý release si přichystal John Dwyer s kapelou OCs. Tak trošku návrat ke kořenům na nové desce. Of Course, která je plná 8, 9, 10 minutových jamů. Pokud jste byli na jejich loňském koncertě, tak je to hodně podobné tomu, co zaznělo na jeho konci nebo v té druhé polovině. Tohle byla ukázka Hecate's Reflection is a Trick. 14 hodin 21 minut. Ještě v souvislosti s festivalem Mighty Sounds připomenu, že letošní kulatý 20. ročník proběhne 26. až 28. června v Táboře.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
6: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
5: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
7: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Autojaro v Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
8: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
9: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.

filipínská zpěvačka, umělkyně nigerijského původu, to je Ino Williams. V čele kolektivu Ibibio Sound Machine, tohle je druhý single Concept of Love z chystaného alba Chopping Mountain, které vyjde letos v září, pokud se nepletu. No a koncem června, tedy o poznání dříve, se dočkáme nové edice slavné série DJských mixů DJ Kicks, kterou si tentokrát vzal na svědomí producent Teat, dříve také známý jako Totally Distinct Exing Dinosaur. Tak jsem to možná trochu zkomolil, ten název. Každopádně tušíme, o kom je řeč. Tady je první ukázka, vlastní track s názvem Another Day, který se

0: 14:32, posloucháte Rádio 1, od mikrofonu vás zdraví Raúl Paluri. Ještě jednou tedy uvedu na pravou míru Teat, producent, jehož skladba Another Day, která se objeví na nadcházející edici série DJ Kicks. Vlastním jménem Orlando Higginbottom, dříve vystupoval také jako Totally Enormous Extinct Dinosaur. Nemohl jsem si vzpomenout na to druhé slovo. V té zkratce Teat. Za malou chvilku Machine Drum na Rádiu 1.
1: Rádio 1 on stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
2: V úterý 9. června uslyšíte záznam vystoupení Johna Granta, které proběhlo roku 2022 v Meat Factory. When we know we have to say goodbye. Rádio 1 on stage s Johnem Grantem v úterý 9. června od 22 hodin.
1: Rádio 1 CZ.

Travis Stewart, asi ho nejúspěšnější umělecký pseudonym Machine Drum. A řekl bych i návrat do formy s novým EPčkem Blooms, které vyšlo před týdnem. Tohle byla skladba No One Knew. No a rozhodně o velkém návratu do formy se dá hovořit v souvislosti s novým releasem René Pavlovice alias Shed, berlínského producenta na značce Deckmantel. Vyšlo album Rave Echoes ještě na konci května. Já jsem se k němu dostal s malým zpožděním, každopádně určitě doporučuji k poslechu. Tady to je skladba Double Scoop.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea. Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
2: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.
3: No a já už se s vámi rozloučím s tohletou, dá se říct, klasikou. Jeden z raných tracků na slavné značce Warp Records z kraje 90. let. Má na svědomí projekt Wild Planet, deska Blueprint a skladba Electron. Zcela nadčasová. Potom ještě jedna aktuální elektro záležitost podání projektu Showscape Renegade z desky, která vyjde zhruba za 3 týdny. Exoframe si dáme single 78 Light Years from Earth, no a potom na uklidněnou skvělá ambientní záležitost od Satoshi a Makota Filter and Flutter z desky Mirage Café. Tu se s vámi loučí Raoplory, díky moc za poslech. Seznam odehraných skladeb už by měl být zveřejněn na webu Radia 1 pod mým jménem a já se na vás budu těšit výjimečně už zítra v rámci ranního vysílání, tedy po 6. hodině ranní. Do té doby naslyšenou.

0: digitálce vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Radio 1 na DAB+. Celoplošně.
1: DAB+.
0: DAB+.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od Mol a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij.

0: si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Tati.
2: Co pak?
1: Dívej.
3: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
4: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.
5: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
6: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
7: Reklama na Radio 1.
8: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
9: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Radio 1.
8: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
9: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík sedlo tam dneska.
8: No tak ale na chvilku.

0: Kamarádia 1.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Jaké pan

0: nákup ví.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Je tu další týden kulturního léta, tentokrát s festivalem Rosnička. 16. ročník nejlepšího festivalu ve Svitavách proběhne už 26. a 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentální elektroniky, postpunku a dalších klubových příchutí. Ze zahraničí uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Oaker, zástupce labelu Permanent Vacation a Deckmantel zaměřený na hypnotické odstíny house music Sam Goku anebo dvojici DJs Brom a Sarah Sun. Z Rakouska přijede boyband surfkytarovka Santan Club. Z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Fojba Kid, HRTL, MMNK, Tokyo Drift, Pyra Boys, Gaff a Vanessa Lace, Ant Tilly, Paulina Chrastina a mnoho dalších jmen, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom to na festivalu Rosnička je. Poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. Kulturní tašce kromě dvou vstupenek na festival Rosnička najdete. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece, majinové mysli z lesa, dárkovky mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marta Wells z deníku Robokata 5, Střed myslí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Příjemné odpoledne vám přeje Josef Sedloň. Dozněl nám projekt Ketama a Comes and Goes, novinka značky Steel City Dance Disc Mel Grappa. Předtím také výborná věc od MJ Cole a John Glacier, kterou znáte z parády rádia Move Time. Také zněli nový Howdy, který chystají nové album na konec prázdnin, She's Green z nového EPčka a také třeba Avalanches, před rekamu také třeba z Overmono, novinka z parády rádia Nači, také Jacques Green a Castle Beat nebo Morabeza Tabako, kteří také jsou nasazení jako novinka v parádě rády, ale zněli také Puma Blue, Submotion Orchestra, Tricky, který se tady objevil, a na úvod Massive Attack, který hráli vlastně ve stejný den, v neděli, kdy Tricky byl v Praze, tak hráli v Berlíně. Teď už ale pojďme za touhletou parádní novou věcí ze značky Anjuna Deep, Ezekiel Arias, talentovaný hudebník z Jižní Ameriky, a jeho novinka Psychedelia. 15 hodin 53 minut a vy posloucháte Rádio 1.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Tak, máme tady také soutěž v rámci našeho kulturního léta, který tento týden máme s festivalem Rosnička. Je to 16. ročník, tentokrát letos už nejlepšího festivalu ve Svitavách, který probíhá, proběhne poslední víkend v červnu od 26. do 27. června. Na dvou hudebních pódiích se představí konkrétně 30 hudebních projektů v žánrech současného rapu, techna, popu, elektra, experimentálního elektroniky, postpunku, ale i dalších klubových příchutí. Takže alternativní festival s různými žánry ve Svitavách pod názvem Rosnička koncem června. Ze zahraničí mimo jiné uslyšíte punkem nařezané elektro Chrise Imlera, neortodoxní avant-popovou umělkyni Mary Ocher, zástupce labelu Permanent Vacation a Denkmantle, zaměří na hypnotické odstíny houseu, který bude reprezentovat Sam Goku, který ho slyšíte dneska také pod kresu, anebo také dvojce DJ Brom a Sarah Sun. Z československých vod byl z Rybníka na stage vyloven MC Gay, Phobia Kid, Tokyo Drift, Pyram Boys, Paulina Christina a mnoho dalších men, co vám pravděpodobně příliš moc neříká. A o tom právě Festival Rosnička je, poznávat novou hudbu. Kompletní informace na webu festivalrosnička.cz. No a vy můžete samozřejmě vyhrát balíček kulturního léta, který obsahuje dvakrát lístek na Festival Rosnička, voucher v hodnotě 500 Kč od Rockspring, crossbody tašku od české značky Brasy,

0: Poukaz také v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz. Ergonomickou podložku pro myš od Connecticut a na konci měsíce získá jeden z vás z výherců navíc voucher na kurz od počítačové školy GoPass. Důležité je teďka, pokud chcete soutěžit, zapište si telefonní číslo, je 210 323 919, ještě jednou 210 323 919. No a mě zajímá, Rosničku oblaží vystoupením německého klubového myslitele Krise Immlera. Jeho loňská deska pojednává ve svém názvu o zlomeném srdci, co konkrétně ono srdce láme. Za A reklama, za B válka, za C internet. Volejte na číslo 210 323 919 a balíček kulturního léta je tu pro vás. A už také voláte. No a mám tady prvního posluchače. Ahoj Josef, Rádio 1.
1: Ahoj, tady Petr.
0: Ahoj Petře.
1: Ale já zkusím, je to ta válka?
0: Není to ta není. Válka.
1: Tak nic.
0: Tak jo, tak zatím. Tak stále máte možnost volat na číslo 210 323 919 a také tak činíte. Je tady další posluchač. Ahoj Josef, Rádio 1.
2: Ahoj, tady Igor. Zkusím tipnout, že to bude internet.
0: Je to tak. Je to ten proklatý internet. Každopádně moc gratuluju k výhře. Ty jsi už byl někdy na festivalu Rosnička?
2: Pardon?
0: Jestli jsi už někdy byl na festivalu Rosnička?
2: Nebyl ještě, ne. Nebyl.
0: No tak doufám, že budeš mít šanci vyhrát si dva lístky, spoustu zajímavých i voucherů a dárečků. Takže doufám, že ti to udělá radost a vyrazíš koncem června 26. 27. do Svitav. Tak jo, ale tak vydrž mi na drátě, Igor, domluvíme se, jak si cenu převezmeš a doposloucháme Goku. Sam Goku, tenhle ten, já myslím, že je Číňan žijící v Německu ve skladbě Blizzdrift.

0: Tak ještě jednou gratulujeme Igorovi. Sam Goku doznívá jako jeden z interpretů festivalu Rosnička, se kterým máme kulturní léto na Rádiu 1. A vy zase můžete soutěžit zítra samozřejmě o další ceny a další balíček. Tak 16 hodin, 3 minuty.
1: Reklama Rádia 1.
2: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, kdy jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, GHMP.cz.
12: Reklama na Rádio 1.

Norské duo Konrádsena, jejich nádherná věcička v živé verzi z jejich poslední desky, skvělá What I Aim For, tentokrát právě Jenny Mary Zabel, co by vokalista společně s Enrique Wildgrenem. To byl Konrádsen, no a před námi už je teďka výborné duo zase z Londýna, které jste viděli naživo také před rokem a půl v Praze na spektakuláre Kesson Coda. Polsko-britský tandem, který se blízko už na zace Gondwana právě skvělou deskou. A právě z ní je tato skladba Grayscale, která dostala teďka dva nové mixy Sunrise a Sundown. Tohle ten výživější Sundown mix skladby Grayscale a Kesson Coda.

Americký producent Blaudis a jeho parádní věcička s názvem New Reality. Další nová věc, kterou se podařilo vydat teďka právě začátkem června na značce Lucid District. No a my se podíváme za tímhletím původem izraelským hudebníkem žijícím v Británii, který se říká Hiatus. A jeho parádní nová věc má název Hust. Vyšla také teďka minulý týden na značce Lucky Thunder, kde ostatně doufám přichystá další své nové album. Hiatus, 16 hodin 17 minut, za chviličku také kulturní servis na Rádiu 1.

je tady pravidelný kulturní servis pro dnešní den 9. června roku 2026, kdy má svátek Stanislava, takže Stáňo, všechno nej a hodně koncertičků. No a před námi jsou koncerty, tančírny, filmy, divadla, ostatní zajímavosti a samozřejmě i program Rád 1. Z koncertů vybíráme dneska v Jazz Doku od 21 hodin Per Mathisen a Uzi Zimring. Klubovna Povaleč vás zve o 19 hodin už na kapely Chato a The Planets. No a v Rock Café v 19 hodin můžete vidět kapelu Hazmat Modin. No a ještě je tady nabídka do Plzně, do Zachpap Plzně právě na absolutní neklid kapelu od 20 hodin začínají. Filmová představení Kino 35 dnes už od půl páté, což je za chviličku. Film Michael, no Michael. 19 hodin pak už Tartafl, čili Pokrytec. Tartaf, neboli čili Pokrytec. Začátek 19 hodin, to vše v Kinu 35. Kino pilotů pak v 18.15, co nám zbylo z lásky, a ve 20.40 Posedlost. Edison Film Hub pak nabízí o 19 hodin Poslední Viking a 21.45 novinku Posedlost. Z divadelní představení širší nabídka, divadlo komedie vás od 19.30 na Lenku Wagnerovou a Kopeny a jejich Panoptikum. V Doxu se o 19 hodin hraje Útočiště 2025. Divadlo v Dlouhé vás ve 19 hodin na hru Kartonový taťka. Divadlo v Řeznické v 19.30 má na programu představení Relativita. Klubovna Kašpar, tam vás pozvu v 19.30 na hru Sběratel. No a Jatka 78 od 19.30 rovněž dnes představení Up and Down. Divadlo v Celetné v 19.30 Fyzikové a do divadla Mirror můžete už zajít teď od 19.30 na dětské představení o Veliké řepě. No a poslední nabídka, divadlo D21. Od 19.30 se tam hraje představení Kuchařka pro disidenty. Tolik divadla s ostatní zajímavostí, třeba čítárna Unijazzu dnes v 19 hodin vás zve na Argo večer s českou fantastikou. No a to je kulturní servis pro dnešní den, který najdete samozřejmě i na stránkách Rádio 1. No a já mám pro vás tady nabídku poslouchat třeba i Rádio 1 na našich 4 frekvencích právě v Praze, Plzni, Českých Budějovicích či Liberci, můžete nás naladit. Vězte, že v 18 hodin to bude pravidelný vinylový speciál Estereo dneska s Martinem Mikulášem. V 19 hodin vás už pozvu také k pravidelnému pořadu CD Nonstop dneska s domácím, respektive slovenským projektem Lash and Grey. A jejich druhé album bude znít z roku 2021 Blossoms in Your World. O 20 hodin pak už tady bude premiéra Velké sedmi alias Československé hitparády Rádio 1. No a pak už o 20 hodin také 14. deník Rádio 1 on stage. Dnes to bude záznam koncertu John Grant z roku 2022. Takže tolik výhled na Rádio 1. Příjemný poslech vám přeje až do 18. hodiny Josef Sedloň. No a my už jdeme za muzikou.

Tak to byly Cigarettes After Sex a jejich novinka z druhé půlky května Twizzler. My se můžeme možná těšit na nový album v letošním roce, ale teď už je ta nový objev značky Father Daughter, Pita, zpěvačka ze Spojených států a její novinka teďka z minulého týdne Life Inside the Hourglass. Život uvnitř skleněných hodin.

0: No.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
7: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
8: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Reklama na Radio 1.

Junior Simba, pardon, and Carmichael, tohleto duo novince I Think I'm About to Break, featuring také vokalista Suval tentokrát, novinka, která se objevila teďka před týdnem, každopádně na Carmichaela se těšte, doufejme, koncem tohohle roku na Music Infinity společně s dvojicí Paladin, ke které se také dneska ještě dostaneme, ale teď už tato výborná remixová práce Jacques Greena, kterou bych moc rád viděl v Praze. Crushed. Toto duo americké vydalo loni, je výborná album na značce Ghost International a tohle singlovka Starburn, která teď dostala tenhle nový klubový kabátek od kanadského producenta Jacques Green. 16 hodin 36 minut, playlist také na stránkách Rádio 1. No a příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Stephen Fry Odyssea. Romantický hrdina je pro nás ten, kdo se pro lásku vzepře boží vůli. Pro nás nevěřící je těžké si představit, že bychom zradili svou milenku, jen abychom se zalíbili božstvu.
2: Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Art School Girlfriend a parádní věcička The Fieldsy, letošní desky, tohleto je výborné desky Lean In, třetího alba, po kterém jsme si také udělali profilový pořad intro o tohleté hudebnici z Walesu, Paulie Mackie. Doufujeme, že ji uvidíme třeba příští rok na Spektakuláře. Teď už pojďme za tím americkým producentem, který dělá takovou zajímavou lo-fi estetiku, pěkné takové elektronicko-akustické věci. Důkazem je tato novinka Gravitate, která vznikla ve spolupráci s producentem Ford. No a Shrimp Nose už také ohlásil své album Pray to Truth. Tohle už je osmý single z chystané desky Gravitate. 16 hodin 44 minutky. Připojí nám také po 17. hodině rozhovor o festivalu Artorzo.

Britský producent Fathomless a jeho novinka Eyes Forward ze značky Folded Music. Já doufám, že už vy se můžete těšit na příští rok, kdy Fathomless vystoupí naživo v rámci festivalu Spektakuláre v showcaseu značky Folded Music, a to společně právě s šéfem Astahirokem a Catch 92. No a před námi je The Sound of Fractures, tohodle mladíka z Londýna jste viděli v Praze před 2 lety. When I Was In Love je název této novinky, která vyšla v pátek přes jeho Bandcamp. Jean Reddington, aká Sound of Fractures. A máme 16 hodin 51 minut za chvíličku a playlist najdete také na stránce Rádia 1.

Janus Rasmussen, tenhle ten hudebník, producent z Fárských ostrovů, který společně s Olafurem Arnaldsem také tvoří známé duo Kiasma, jste viděli loni zde v Praze, ale teď to byla jeho solová věc Blame, schystané také jeho druhé solové desky, na kterou se čekalo dlouhá léta, pět, možná ještě víc let, která vyjde teďka o prázdninách pod názvem Inert. No a za chviličku však také rozhovor festivalu Art Torzo, který proběhne už tenhle víkend na hradě Krakovec, ale ještě než se tady k tomu dostaneme, tak před reklamou dvojice Bale a New Age, která spojila síly na svém novém EPčku Back to Earth, který ostatně stvrdila i vydaným singlem stejnomenným na značce Shall Not Fade. Tohle už je ukázka z tohle EP, která nabízí čtyři nové věci. Skala Same Beat. Bale a New Age na Rádiu 1. 16 hodin 58 minut. No a playlist najdete na stránce Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
2: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
3: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
2: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: Tak já jsem sliboval rozhovor festivalu Artorzo. V tuhle chvíli také dozněla první ukázka od britského producenta Marshman na Polydramavisu, kterýho uvidíte ostatně hned ten první večer 12. června v pátek, už tento pátek, ale ten hlavní program vypukne hlavně už v sobotu na opět hradě Krakovec. Já v tuhle chvíli ve studiu vítám kapelu Luna Tractors, Karlu a Kajla. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A také Milana, vlastně ředitele festivalu Artorzo. Ahoj.
2: Ahoj Josefe a zdravím všechny posluchače v Plzni, v Liberci, v Praze a všude, kde jste. Posloucháte tohoto skvělý rádio, děkujeme.
0: No, my jsme hráli si na úvod hned ten takovýho taháka na Polydramavisu z Británie, Marshman producenta, který vystoupí už v pátek, takže tohle už pátý ročník, je to tak? Nepletu se?
2: Je to tak, hrozně to letí. Vlastně zakládali jsme ho se Standou Zimou, s tvým vaším kolegou a teď je vlastně pátý ročník a je poprvý celý víkend dvoudenní, takže pátek, sobota až do neděle a v neděli ještě i doprovodný program pro děti, pro celou rodinu. Máme tam skvělý catering a těšíme se moc, že to zakončíme s velkou parádou, bude to rozlučka, jak se patří. Takže dvoudenní letos, ne jenom jednodenní, ale dvoudenní.
0: To znamená, že tam jsou přichystaný i místa na přespání, jaký kemp?
2: Jo, je tam kemp jako loni nebo v předchozích letech. Letos je to teda za malý poplatek 200, což je pořád ještě snesitelný. Navíc se to platí obci, ne nám. A pro posilnění vlastně možností přespání v kempu, tak je ještě u jižní věže vlastně u sochy Jana Husa v blízkosti další kemp bude zřízený, případně zřídíme další, jsme schopni operativně zajistit.
0: No a já si myslím, že bychom mohli taky říct, že festival je hodně, myslím, že je takový rodinný, to znamená, vemte děti, věřím, že nám jde počasí, bude tam nějaký vyžití pro děti teda, co tam chystáte?
2: Jo, bude tam divadlo ADHD, mm-hmm. A bude tam program pro děti, bude tam workshop kreativní od Báry Kláry a její Dianka, bude tam úžasný beatboxový workshop od strýčka Nikolase, nejen pro děti, ale i pro dospělí. Budou tam další interaktivní hry, bude tam další workshop ohledně organické hudby. Mm-hmm. Bude tam divadlo ADHD, bude mít ještě překvapení, to nebudu zatím
0: tak já myslím, že jako lákadlo to už pro rodiče s dětmi, doufám, postačily ty informace, ale já myslím, že ten hlavní program je ten hudební, který vypukne, jak už jsi říkal, v pátek tentokrát, takže můžeš nějak jenom lehce vyzdvihnout pár men.
2: Určitě, takže v pátek to zahajujou tady skvělý Luna Tractors, který přiletěli z Irska. Mm-hmm. Je to skvělá kapela, dám jim potom samozřejmě prostor, aby se představili. Po nich následně bude další skvělá kapela Henin Hedin z Francie. Budou poprvé vlastně v České republice. Mm-hmm. Další premiéra v České republice bude kapela Essex Live Band, což je taková organická hudba, která vyrůstá z lesa, je psychedelická a elektronická zároveň. Jsou tam hráči na flétnu, mandolínu, klávesy, na džembe. Je to skvělá kapela, kterou jsme viděli třeba v Polsku na festivalu Totem. Dále tam vystoupí už zmíněný Marshman, který to odstartuje potom v noční session jako DJ set. A já teda se těším speciálně na kapelu Rovina. To je kapela z Nového Boru.
0: Mm-hmm. Vystoupí v pátek už, je?
2: To vystoupí v pátek, nějak kolem 10:30 tuším. A je to nálož opravdu takovýho groovy, funku s elektronickou, psychedelickou hudbou.
0: Já myslím, že tady číst celý ten seznam asi nebudem. Jasně. Pojďme vypíchnout ty nejzajímavější jména, ty taháky.
2: Takže v pátek jednoznačně Luna Tractors, Henin, potom Rovina, a Essex Live a Marshman.
0: No, jasně, ale spíš to sobotu jsem.
2: Jo, takhle sobotu, aha, pardon. Dobře.
0: Zopakoval jsem pátek znova.
2: Jasně. Takže v sobotu určitě z té české scény Clarinet Factory, potom z té zahraniční vlastně hlavní headlineři celého festivalu portugalské duo Zen Baboon,
0: který je pod náma, který se také ještě ano, určitě pustíme teďka.
2: To je velmi zajímavá záležitost, velmi doporučuji, kdo si chce trošku zatančit a i poslechnout. Ty budou na Janhu Stage jako hlavní program od 6 do 8. Ty budeš samozřejmě hrát s muzikantama potom poté taky a na stage nádvoří s výhledem do krajiny mimo zmíněných Clarinet Factory. Ještě se těšte na chalupský projekt.
0: Klavírní úžasný projekt, jasně. No,
2: ale není to jenom o klavíru.
0: Nebude to jenom klavíru, protože klavír tam nebude, že jo?
2: Jo, bude to opravdu nálož. Následně Jegor Zabelov, úžasný akordeonista, jako par excellence.
0: Který tam už vlastně byl nad tím před těma 4 lety.
2: Ne, to se pleteš, Josef s Alexandrem Jasinský, který mimochodem je taky z Běloruska, ano. Taky disident, že je v Praze, ale aha, Jegor jasný. Zabelov přijede z Polska vlakem.
0: Jo, máš pravdu. Vlastně.
2: A já jsem ho objevil na Festival World Fest tady.
0: Bratr vlastně Romana Zabelova, ano, Zabelov Group. Ano. Tak. Mm-hmm.
2: No a posledním úplně tím projektem, který musím zmínit a bude to vlastně poslední finále jako kapely, vlastně poslední derniéry festivalu Artorzo na Hradu Krakovec, je projekt Subita, vokálního 25členného souboru, úžasného s Omnionem, projekt Tomáše Reinle, nemusím vám se představovat. A to bude světová premiéra, zazní tam asi 5 nových věcí a budeme to natáčet i pro televizi. Je to skvělá věc, která si myslím, že všechny potěší na těle i na duši.
0: Tak já myslím,
2: a to bude zakončení vlastně na té hlavní stage nádvoří s výhledem do krajiny. A potom ještě, jakmile skončí, tak pojede dál Silent Disco model kvůli rušení nočního klidu. Zen Raccoon, což je vlastně Zen Baboon, ale trošku jinak takový energičtější, melodičtější, takový hravý techínko, který roztancuje případně i lidi, kterým bude třeba zimníka.
0: Pojďme trošičku dát muziky, ať tady jenom nepovídáme, tohle všechno si můžou posluchači dočíst na stránkách, takže pojďme si dát skvělou Best Days a za chvilku také Luna Tractors na rádiu jednak, kteří jsou součástí festivalu Artorzo, jinak já si povídám s Milanem Špillerem právě o tomto novém pátém už ročníku na Hradě Krakovec festival Artorzo. Tohle jsou Zen Baboon, hlavní tahák, ta elektronicko-dabová parta, která odezněla ostatně v pátek také CD Non-Stopu.

0: Tak, to byly už Zen Baboon a jejich skladba Best Days, Tribal Mix na takový fúzi právě trancu, tribalu, dubu, elektroniky. Na to se těšte v sobotu na té Janhu stage. Je to tak?
1: Je to tak, od 6 do 8 hodin večer.
0: Vlastně po nás hrajou. No před náma.
1: Ne, před vámi
0: přesně. Před váma, před náma vlastně. Takže my hrajeme o 9, oni hrajou od 10 do 7 vlastně, že už. Dvěhodinový set to bude.
1: Ano,
0: live.
1: Od 6 do 8.
0: No ale my jsme, ještě si budeme povídat o tom, asi ještě pozveme, ještě takový ty zásadní informace schrneme na konci o festivalu Artorzo. Já už teďka v tuhle chvíli také chci zapojit projekt Luna Tractors, tuhletu dvojici Claire a Karla, kteří přijeli také do studia a přijeli z Anglie, z Británie konkrétně.
2: No, tady jsme se narodili.
0: Narodili,
2: ale,
0: jo?
2: Ano, ale...
0: Oba.
2: Ale žijem teď v Irsku.
0: No tak to můžu, ale...
2: A jsme se potkali poprvé a zamilovali jsme v Praze.
0: No, jasně.
2: Už dávno.
0: Ale Claire se nenarodil v Čechách, ne?
2: Ne.
0: No. Ty ses narodila v Čechách?
2: Ne.
0: Ne, já jsem tě rozuměl.
2: Vůbec.
0: Potkali jste se teda v
2: Praze. Potkali jsme.
0: Jasně, rozumím.
2: Poprvé, jo.
0: No tak jako mluvíš skvěle česky.
2: No, já jsem docela pracovala tady se různými lidmi. Já jsem tady byla od 24, jsem tady poprvé přišla se Stomp a jsme vystupovali v Congress Centrum, potkali jsem s různě umělci a pak jsem začala stepovat s lidi jako Jirka Kohn, Ondřej Havelka, Lucia Bíla, takové ty top hvězdy tady. A jsme se tvořili skupina Wings a tak jsme dělali různě věci, jsme se stovali. Hodně, tak.
0: Skvělý, no a jak vznikly Luna Tractors, kapela na poli takového antifašistického folku, dá se říct.
2: No.
3: Maybe like a neo-trad, there's a new neo-trad movement,
0: neo-trad.
3: Maybe internationally.
2: And anti-fash.
0: Neo-tradicionali.
3: But very traditional songs, old songs, to the back to the 1600s.
2: But in new ways. Very old songs, but in new ways.
3: With more bass.
2: Fakt starý písny, nebo starý jako poezí, něco z knihu, ale co děláme něco z analog synth a drums a hlas, tanec, já taky stepuju, tak to je takový tělový rytmus, tak jako tleskáme.
0: Takže to bude takový performance, dá se říct více.
2: Je to hodně theatrical, lidi se řekne pořádně.
3: A je to
2: a little bit clownské a taky tam jako děti jsou rádi, že vidí, máme taky, používáme takové kostýmy, takové obrovské kostýmy, co jsme docela, možná něco jako Monsters.
3: Circus Monsters.
0: Circus
2: Monsters.
0: So I know you have two albums.
2: Máme už, nevím, 4 nebo 6, něco takového. Jsme začali v 2017.
0: Takže The Missing Star album, za kterého budeme hrát, je 5 let starý už?
3: And we have another one for you to give you today.
2: A máme jednu dneska. Quoting points.
0: A to je nový?
2: Ne, to je 2025.
0: 25, takže loňský album. A s tou budete hrát asi
2: Ale ten Missing Star byl 2021, tak to byl přes COVID. Jsme se tvořili přes COVID, protože co byl jinak jako dělat? Jsme plně neměli práce, tak...
3: Unfortunately, still relevant.
0: Bylo to tvůrčí období.
2: Fakt hodně. A pro všichni. Jsme všichni takhle jako dělali trošky jako zdech.
0: Takže z tohle alba novýho, what's the name of the album?
2: Nová deska je Quilting Points a už máme dva a budou k dispozici, jestli někdo tam chce koupit od nás. A taky máme takovej patches, co může šít na věc a to jmenuje se
1: Našivka.
0: Našivka.
2: A máme takhle napsaný Folk Against Fascism.
0: Takže milovníci neotradu, jak říká Claire, takového vlastně avantgardnějšího folku nebo cinema, možná teatrálního folku. To jsou Luna Tractors, který uvidíte naživo už v pátek na festivalu.
2: Pátek,
0: Janhus.
2: Je vystě a v pět. Večer, tak musíte tam fakt jít jako brzo a jako být tam, než budeme tam sami. Yes. To bude hodně smutné.
1: A speciálně teda zvu i rodiče, který přijedou s dětma, tak určitě si to nenechte ujít, protože to bude opravdu divadelní show, vlastně trošku interaktivní a děti
0: a
1: budou nadšení.
0: Takže
1: děti
0: myslím, budou nadšení.
2: Tak
0: doufám, že to
2: moc
0: stihnou ten pátek, protože přeci jenom lidi ještě jsou v práci. No, každopádně, Milane, my to shrneme, vstupenky jsou k dispozici, kolik stojí vstupenka?
1: Vstupenka už jsou vlastně veškerý ty tři první vlny jsou vyprodaný, zbývá už posledních nějakých kolem 12% vstupenek, který se dají koupit ještě na Book Tickets a máme pod událostí na sociálních sítích všude. Jsou odkazy a
0: takže artorzo.cz
1: artorzo.cz pro lidi, co nemají sociální.
0: Je to artorzo, není to s dvěma T, ale s jedním.
1: Je to s jedním T, takže artorzo dohromady.cz a artorzo.culture je Facebook a najdete nás na sociálních sítích, docela to zásobujeme různými příspěvky, zdravicema a podobně, takže myslím se, že se toho určitě lidi všimnou.
0: Tak já myslím, že popřeju samozřejmě, ať se vydaří. I wish you good luck with the performance. Unfortunately, I will not be there. I have another party in Prague. I celebrate 36 years in Cup 007.
2: But we'll see you then,
0: yeah,
2: after,
0: definitely,
2: because you'll be playing there. Yeah, so yeah. We'll join
0: definitely
2: you for a dance.
0: Saturday I come.
2: Yeah. Brilliant. Okay, so, that's you.
0: Takže Milane, popřeju hlavně počasí, ať vyjde a ať všechno proběhne podle vašich představ. No a více už na artorzo.cz. Tohle jsou Luna Tractors, který také byl s náma ve studiu společně s Milanem Špilerem a povídali jsme si o už novém ročníku letošním festivalu Artorzo, který proběhne tenhle víkend na právě Hradě Krakovec. Thank you for coming and thank wish you good luck and enjoy the stay in Prague or Krakovec. Tak jo, Milane, děkuju taky.
1: Taky děkujeme. Hodně. A vidíme se v pátek a v sobotu a do neděle třeba, jak budete chtít.
0: Tak jo. Tohle jsou Luna Tractors, 16,000 miles.

0: Reklama Rádia 1.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Psst, už to víte? Na Loď tajemství na Náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
6: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Usedněte do nového Audi Q3, již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov Kunratice. www.autojarov.cz. Audi. Náskok díky technice.
8: Po celý víkend 12. a 13. června proběhne poslední ročník festivalu Arturzo na Hradě Krakovec. Víkend plný hudby, divadla a současného umění. Na třech scénách vystoupí Zed Baboon, Clarinet Factory, Essex Band, Marshman, Jegor Zabelov, Chalupsky, Subito s Omnionem, Zen Raccoon, divadlo ADHD a mnoho dalších. Program pro děti, výstavy a workshopy pro celou rodinu. Možnost kempování v přírodě. Arturzo. The Last Dance, Let's Dance. Na Hradě Krakovec naposledy. Arturzo.cz.
9: Reklama na Radio 1.

Tak dozněl nám Toma and James Waterman, kteří chystají ostatně své nové album Living Cycles na značce Stereo Fox, nová věc Amenance. Ale teď už míříme do Berlína za, respektive do Holandska za tuhle trojicí Multibeat, která se upsala teďka právě labelu Jasonovi Sonar Collective. Fly featuring Cassio, je novinka, která vyšla teďka také koncem května na značce Sonar Collective Multibeat. No, máme 17 hodin 35 minut.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 9. června uslyšíte záznam vystoupení Johna Granta, které proběhlo roku 2022 v Meat Factory. When we know we have to say goodbye. Rádio 1 On Stage s Johnem Grantem. V úterý 9. června od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

Moses Yuffie Trio a jejich nové EP Chasing Light v ukázce Honest s Ahmad Mateenem, co by vokalistou. No a teď se podíváme už za touhletou také novinkou od Inner Life, hudebníka z Polska, který vydal tuhletu příjemnou věc s názvem Crush. Teďka také koncem května Mentions and Millions label ho vydal, kde ostatně vydává i dlouhá léta. Teď už tohle ta sympatická nová věc Inner Life producenta a zpěváka Crush.

Tak to byl Vinyl Williams se své hudební novinky, kterou vydal teďka také na značce Harmony. Skladba Blue Foria. No a ještě v Americe zůstaneme a pustíme si tohle talenta také na poli elektroniky, který čím dál více spolupracuje s různými vokalisty i takovou akustičtější podobou. Slow Magic. A jo, novinka Hanami featuring Yutaka Hirasaka. Vyšlo minulý týden na značce Seeking Blue.

CD Nonstop. Za slovenským soul-jazzovým projektem Lešen Grey se skrývá bratislavská dvojce, zpěvačka Kristýna Mihályová a hudebník Jakub Šedivý. Jejich druhé album Blossoms of Your World si vydali v roce 2021 a vy ho uslyšíte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Boards of Canada, jejich nádherná deska Inferno v ukázce The World Becomes Flesh. Tak, nejvyšší čas už teďka také zakončit mé působení a rozjet další pořad, který vás čeká na rádiu na tentokrát s Martinem Mikulášem a vinylový speciál E-Stereo. Teď ještě ale mám pro vás tuhletu také lahůdku v podobě desky hudebníka Martina Kolštéta. Deska, která vyšla už jako jeho šesté studiové album. Vyšla před pár týdny teďka na jeho značce Edition Kolštét a deska Kluft už v ukázce Jor, závěrečné věci ode mě. No a my se uslyšíme za hodinku po E-Stereu v pořadu CD Nonstop. Dneska se slovenskou kapelou Lash & Grey a jejich druhým albem Blossoms in Your World. Teď už ale Martin Kolštét. No a kompletní playlist taky už najdete na stránce Rádia 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Usedněte do nového Audi Q3 již od 9 999 korun bez DPH měsíčně. Pokročilé technologie a precizně vyladěné jízdní vlastnosti. Promyšlená řešení navržená pro život. To je nové Audi Q3. Sebevědomé v každém detailu. Kontaktujte ještě dnes Auto Jaro v Kunratice. www.autojarov.cz Audi. Náskok díky technice.
2: 34. Boskovice, festival pro židovskou čtvrť, se letos koná 9. až 12. července. Žánrová otevřenost, silné autorské osobnosti s humorem i na vážno. Hudba, divadla, filmy, výstavy, performance i program pro děti. Vstupenku na festival teď koupíte o 20% výhodněji než na místě. Program a vše další najdete na www.boskovice-festival.cz. Pořádá Unijazz. Těšíme se na vás.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
4: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
5: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
6: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
5: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
10: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
11: Samantha Šveblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
12: Reklama na Radio 1.

Lust Till I Want To Be Found. Tak to jsou Inkognito, přátelé. Hezký podvečer. Posloucháte Rádio 1, začíná pořad Estereo. Zdraví vás Martin Mikuláš. Hrajeme si z gramofonových desek a tohle bylo dvoj LP z Brusunové poslední album kapely Inkognito. Je to jejich jubilejní 20. album a zároveň letos slaví Inkognito 40 let na scéně. Nepřijedou letos do Čech zahrát, i když už tady byli hodněkrát, a nejblíž, co zatím jsem koukal, tak 11. července na North Sea Jazz Festivalu v Rotterdamu v Holandsku budou, kde bude určitě i spousta dalšího skvělého jazzu z přesahy právě třeba do nějakého jazz funku až popu, což představuje tahle anglická legendární parta kolem basáka Blueyho. Ten oslaví příští rok už 70. ale pořád jim to hraje skvěle. Dáváme od nich ještě jednu skladbu,

Na Rádiu 1 nám hraje James Brown, čili nikoli James Brown, ale James Brown, a jsou to tři dámy z Detroitu, gospelové, soulové. Vynikající album, které se jmenuje Take Me As I Am, najdete tam funk, jako tady v té úvodní skladbě, ale najdete tam i house. Celkově je to hodně veselý a rozjetý a do toho s nima hraje na klávesi Amp Fiddler. Takže to je nové dvoj LP James Brown, Take Me As I Am. Možná se k němu ještě vrátím během pořadu, každopádně. Teď je čas pro francouzskou šansonierku François Hardy, která vydala v roce 1980 takové lehce funkové a disco album. A na něm je i tato skladba a my si pouštíme remix od Funky French League z roku 2019.

Posloucháte Stereo a před chvilkou nám hrál loňský release od Islandmen. Bylo to jejich Bahar EP, takovéhle elektronicko-orientální downtempové EPčko, které vyšlo loni na Record Store Day na značce Music for Dreams. A to, co nám hraje teď, je taky loňský vinylový release a to je Jana Koupková. Tak, jak vyšla zremixovaná na labelu LBD Issues Little Beat Different. Původně skladba z alba

0: Niana, Niana, tak to je Jana Koupková na značce Lebede Issues, jak vyšlo loni na EPčku. A za chvilkou budeme pokračovat dál tady v těch hypnotických groovech, protože tady mám pro vás z Melbourne, píšou o nich jako funkové trio, ale moc funky to vlastně není. Glass Beams, možná už jste zaregistrovali, mají krásný vizuální videa. A my si pustíme něco z EPčka jich z roku 2024, které vyšlo na značce Ninja Tune. A nádherným způsobem míchá nějaký psychedelický rock, možná trošku soulu, funku a indické vlivy.
1: Estéreo.
2: Reklama Rádia 1.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na Force.cz.
13: Reklama na Radio 1.
14: Estéreo Musique.

Posloucháte Estereo na Rádiu 1, tohle jsou Glassbeam. Skladba Black Sand. A teď skočíme do roku 1981, kdy Steve Miller Band, jinak do té doby tvůrce friendly rádiových hitů, zabral celou B stranu svého alba Circle of Love skladbou Macho City. A to proto, že má více jak 16 minut. Jo. Proto já vám ji teďka taky pustím. Samozřejmě kritici byli dost kritičtí v té době. Nicméně ta skladba má celou druhou část takovou hodně trendovou, cosmic disco, balearek, říká se tomu různě. A ve své době jakkoliv propadla v hitparádách a u rockových fanoušků téhle kapely, tak měla velký úspěch u DJů, jako byli David Mancuso a Larry Levan a vůbec na undergroundové taneční scéně. Takže Steve Miller Band. Macho City. Nobody's joking. Macho City. Velcro people with X-ray sight. Macho City. We'll be making judgments about what's wrong and what's right. Macho City. Politicians and lawyers all

Posloucháte The Steve Miller Band na Rádiu 1, rockovou kapelu, autory hitu jako The Joker nebo Fly Like an Eagle, ale v tomhle případě v roce 1981 jim na albu Circle of Love vyšla skladba Macho City přes celou jednu stranu, a když to vypadá jako, že teď už končí, tak ona je teprve v půlce. A víceméně tady definovali to, čemu se říká Cosmic Disco a co se vlastně stále tvoří a hraje. Takže tímto se vlastně s vámi už rovnou loučí Martin Mikuláš, protože tato skladba nám dohraje. Pak si dáme ještě DJ Saturn a Annabelle, skladbu Afterlife, a to už bude konec dnešního Esteria. Takže se tímto už takhle loučím. Doražte taky třeba někdy někam ven. Děje se toho spousta. Chystá se Respect Music Festival. Taky vám 20. června budu hrát společně s DJem Triskajo v klubu Twist na Žižkově. Myslím, že je to sobota. A tak dále.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
1: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
2: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
1: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
5: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
6: Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds znamená spoustu hudebních dárků. Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, The Baboon Show, Gutalax a mnoho dalších. Nebude chybět divadlo, DJs, skvělé jídlo a oslava narozenin, tak doraž i ty. Mighty Sounds 26. až 28. června, Tábor.
7: Reklama na Radio 1.

0: CD non-stop. Tak, je tady pravidelné CD non-stop po 19. hodině. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň dnes se slovenskou skupinou Lash & Grey a bude znít jejich album Blossoms of Your World, jejich druhá deska, která vyšla ale už před 5 lety v roce 2021. My jsme si tuhletu slovenskou velmi úspěšnou a sympatickou dvojici Lash & Grey v CD non-stop ještě vůbec nehráli, tak si myslím, že je fajn v souvislosti s tím, že se docela během letošního roku hodně často budou objevovat u nás v Čechách, a to hlavně i v souvislosti s Danem Bártou a Stratosphere, který si je pozval právě na své koncerty. Takže my si můžeme říct, že tohleto sympatické duo ze Slovenska tvoří právě zpěvačka původně z Trebišova Kristýna Mihajlová a kytarista Jakub Šedivý. Ten ostatně, myslím, že se potkal, to ten je zdolný Lučnice, poblíž Trenčína. Každopádně spolu se však potkali až na studiích během vlastně svých studiích na konzervatoři Jaroslava Ješka, kde právě oba studovali. Jakub Šedivý studoval klasickou kytaru a Kristýna jazzový zpěv, no a spojili právě hluboký zájem o jazz, soul, popovou i hudbu a vzájemná i lidská a umělecká chemie. Původně vystupovali pod svými vlastními jmény Kristýna Mihálová a Jakub Šedivý, ale postupem času s příchodem i debutové pak desky přijali umělecký pseudonym Lash & Grey, respektive Kristýna Lash a Jakub Grey. No a musím říct, že už vlastně v roce 2017 poprvé ještě před vydáním desky na sebe upozornili vítězstvím v několika různých soutěžích, třeba Nové tváře slovenského jazzu, či koncem té minulé dekády také absolutní vítězství v soutěži mladých talentů na bratislavských jazzových dnech. Každopádně byli také předskokaní už tenkrát zajímavých men na poli právě jazzové muziky jako Candy Dulfer, Stanley Clark nebo Diane Reeves. No ale důležité je zmínit, že kapela se poprvé objevuje v roce 2020 v létě nejdříve singlem Zena, tou nealbovou nahrávkou, která po které pak následovalo v létě v červenci i album Sleeping with the Lights On, nebo je spaní při světle, ale to nabídlo už velmi příjemných 6 právě jsou jazz popových nahrávek, které už tenkrát na sebe upozornili. Každopádně po této desce kapela nelenila a šla i hned navzdory pandemickému roku vlastně do studia a natáčela i své další tohleto druhé studiové album, které nakonec jako první vašovku z něj spustila díky singlu After War, úspěšné věci, či singlovce Cry, no a v září v roce 2021 vychází také tohleto druhé studiové album Blossom of Your World. Opět 8 nahrávek z této dílny dvojce Kristýna Lash a Jakub Grey alias Lash & Grey. A my si tyhle tu něco přes půl hodinky desku za chviličku také nabídneme. My si můžeme říct, že kapela poté dokonce slaví úspěch díky svému vystoupení v New Yorku v legendární Carnegie Hall, a kde doprovodili její špičkoví hudebníci. Každopádně Kristýna pak vyhrála i soutěž Sarah Vaughan Jazz Vocal Competition v New Yorku. Takže byl to velmi úspěšný pak rok, ten 2022, no a není navázali pak dvojice Lash & Grey dvěma singly v září roku 2023 Come and Get It a pak i v listopadu 2 měsíce později další singlovku How Many Days. Vypadalo to, že kapela chystá nové album, ale musím říct, od té doby je ticho po pěšině, takže doufujeme, že Lash & Grey přijdou brzy s novou deskou. Já vám zatím nabízím tohleto slovenské soul jazz popové duo v jejich druhé desce z roku 2021 Blossoms of Your World a já vám přeju příjemný poslech.
1: CD non-stop.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve velšská dvojice Overmonou, kterou uvidíme také letos v Brně. Nový single Lock Up. Novinkou druhou je track s názvem Golden Gallows od britského trochu tajemného producenta a DJ Jerryho Reeda. 19. června mu vyjde nové album s názvem Watch the World. Australská kapela Party Dozen a jejich Special Unit, to je novinka třetí. Další track s názvem Open Arms, to je spolupráce

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Hell Yes Festival 2026. Ten se koná na hradě Helvštíně od 26. do 28. června. Vystoupí tam například Coles, Om Unit či Dukla.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
2: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Rádio.

0: Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
2: Blue!
4: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Karlín, 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb, nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District, 11. až 13. června, vstup zdarma. Více info na ro

0: www.hanvisaindistrict.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Celetná Theatre.
3: Reklama na Radio 1.
4: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá

0: skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

Tak to bylo trošku rozjuchaný kúsok single Truly, za kterým stojí Luboslav Krajňák aka Mosajkra s hlasom Nike Falls, to znamená Kristiana Mikulovského. To byla novinka číslo 3. Teraz prejdeme trošku k kľudnejším vlnám. Dáme si vlastně svojím způsobem pesničku. Formátom, ano, pesničkárstvo v tom klasickom duchu, protože si pustíme de facto momentálně už zoskupeně oficiálné trio, které má nové jméno, Friedberg, které je odvoděné, písané teda po anglicky, Fried, ale je to odkaz na německý výraz Friedeberg, to znamená Rychlebské hory, odkýval vlastně trio Karolina Kmeťová, Eva Danielová a Zdeněk Regal Jurčík pochádzají. Zdeňka Jurčíka Regala asi není třeba představovat, spolupracoval takisto s kdekým Načeva, Priznic, Kafka Band, Letní kapela a tak dále a tak dále. No a asi si vzpomeněte, že před nějakým časem, to už bylo myslím, že v lani, urobili prvou skladbu, vlastně single Antonín, kde byla inspiráciou kaplnka svatého Antoníčka a byl to první vlastně track z série písně Rychlebský hor. Dalšou skladbou, dalším singlem je právě ta dnešná novinka, která se volá Wow, písané dvojité V-O-U, přiznám se, že nevím, či se to čítá anglicky, česky, alebo francouzsky, alebo jako wow, to je jedno. V každém případě je to teda další kúsok, chystají samozřejmě další věci, další skladby. Zajímavostí je, že všechno to vlastně nahrali takto v trojici, Karolina, Eva a Zdeněk v tom jeho vlastnom hudobnom pokojíčku, ako tomu hovorí u neho doma. Takže je to úplne autentická nahrávka bez nejakých doľaďovacích programov a je to taký ten konzervatívna, je to taká tá konzervatívna cesta spracovania celej nahrávky. Tak ano, plánujú takisto dosku, ale zatiaľ nie je známe, či ešte bude tento rok, alebo v nejakom dlhšom horizonte. Poďme si hrať novinka predposledná. Novinka číslo 4, trio Friedberg a skladba Bow.

Krátká to pesničkářská záležitost, Lenka Zbořilová, to znamená Pimoňka, a je aktuální single ve třetím patře. Minulotýždňová novinka, tento týždeň 14. město. Před nami je 13. pozícia, tam je pokles o 7 priečok zo 6 z minulého týždňa, 6 týždňov hit paráde. Je tu Monika Omerzu Midriaková, jej projekt letos s Monikou a skladba Tiger.

To boli Cosmetic Institute, to znamená duo David Kundrada Mikuláš Novotný, ich single Konference, 10. miesto, 9. 4 týždne v hitparáde. A pozor, pád zo striebornej pozície, z dvojky. Bratři Orfové, co nejdál? Kdo nahradil bratov Orfovcov na druhej pozícii? No, teraz len ta deviatka, co nejdál?

0: Ano, pod hladinou řeky Piráti 44, takmer jsem si polámal jazyk, a Doska 101, minulotýžňová novinka a 8. priečka v 22. kole Veľké sedmi. Pred nami je sedmička, 7 týždňový paráde, minulotýžňová štvorka, kapela Treska jednoskvrná a je skladba Něco mě studí z Dosky Schovaný v trávě. Platí pre túto skladbu úplne to isté ako pre skladbu Jsem hroznej od formácie Dvořák. To znamená, ak neskončí na prvom mieste, tak automaticky vypadáva. Ale je dosť možné, že si ešte z dosky Schovaný v trávě niečo nasadíme. Tak, Treska jednoskvrná, Něco mne studí a 7. miesto toho něco je tu dosť hodne. A ještě se tu s nimi stretneme.
1: Hit paráda česká je dost pěkná.

0: Doznívá nám skladba Něco mě studí v podání kapely Treska, jednoskvrna, 7 týždňov hit parádě a 7. místo minutýždňová štvorka. Šestka před nami, tam je skok z minulotýždňového 13. místa, 3 týždňov hit parádě, 2 slunce a skladba Serotonín.
1: No tak zkusil bych ještě jednou tu pasáž, prosím.
2: Jo.
1: A mám ji teda víc jako zpívat, nemám to zkoušet jako repovat.
2: Tak já to zkusím ještě jednou.
3: Každý krok nový území.

Duo, pražské duo František Špinka a Tomáš Staněk aka Dvě slunce a skladba Serotonin, která pochází z jejich EPčka, které dostalo názov Dopamín. Pred nami je piata pozícia, tam je pokles z trojky, z bronzové pozície. 4 týždne v hitparáde sú tu Něco, skladba Mám ráda z ich aktuálneho počinu Majonéza.

0: si Hánko hudby.
1: Veď na to tak netláč.
0: Druhý deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Podstarší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predlžené vlasy z ruských panín pod obočím byky. Perina kačičko, semeno z lososa, bublina, botox, ST.

Dvojka. Vypsaná fixa, neurčité obavy, minulotýžňová novinka. No a než si dáme number one, tak si dáme nesúťažnú pamätníckú skladbu. A dáme si skladbu krátká píseň o zabíjení z druhej radovej dosky Dua Kieślowski, ktoré už je tam, ktoré už nefunguje. Aj keď DKP David Pomahač je pomerne činný. A ano, zahrá například sobotu tento týždeň v Malostranské besedě. A táto skladba, krátká píseň o zabíjení, pochází z druhé radové dosky Na nože, která vyšla na značke Indies Scope Records v roku 2012. Takže teraz nesoutěžná pamětnická skladba Kieślowski, krátká píseň o zabíjení.

0: až v noci přijdeš, starej vlku, střelím tě do spánku. Rychle to skončím, dám si sprchu, naleju kafe do šálku.
1: Protože chlastám.

0: Novinka číslo 2, opět solový projekt Václav Orcígr a Cardo et Decumanus, skladba Říjen.
1: A my vstáváme z popela, říjnovej výdech a nádech.
0: Novinka číslo 3, to byl Luboslav Krajňák aka Mosajkra s hostujícím Nike Vols, to znamená Kristianem Mikulovským, single Truly. Novinka číslo 4 to bylo trio Friedberg a skladba Woo. Alebo wow. No a novinka posledná, novinka číslo 5, to je Tomáš Dvořák aka Flex a skladba Railway Electro. Pětnácté místo, tam je pražský kytarista Jakub Jandu aka Jaguarundi a skladba The Way of the Road. Čtrnácté místo, Lenka Zbořilová aka Pivoňka, skladba Ve třetím patře.
2: Ve třetím patře se svítí jako první, spím tu už hodně.
0: 13. město, tam je projekt Letos s Monikou a single nazvaný Tiger.
3: Krajinou pretěká zvěratko z temnoty na strach.
0: 12. město obsadilo pražské trio Dvořák a jejich single Jsem hroznej. Jedenácté město, Sára Vondrášková, Never Soul a Naked Water. Desáté město, tam je duo Cosmetic Institute, skladba Konference.

0: 8. místo tam jsou Piráti 44 a skladba Pod hladinou řeky.
1: Pod hladinou řeky, co bylo už není mizí, pod hladinou řeky.
0: 7. místo, tam je kapela Treska, Jednoskvrna a pěseň Něco mě studí.

0: se má.
1: Piaté miesto, Něco něco mám ráda. Tvorka Laura Jašková a Kam ja volám a skladba Spánok. Trojka Katarzia, Pozví ma, neprídem.
2: Nikdy už

0: No a to je úplně všetko z 22. kola Velké sedmi. Prajem příjemný zbytok pracovného týdne. Užijte si víkend. Ano, máme před sebou už leto za pár dní, za pár vlastně, za pár chvíl. A popri tom všetkom tých radostiach, povinnostiach, starostiach a strastiach nezabudnite zahlasovať do Veľké sedmy a samozrejme ladiť Rádio 1 opäť zase niekedy do počutia. Myslím, že to na mňa vychádza ob 2 týždne. Všetko dobré želá Dan Šabík.
1: Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.

slunce zase přifukují slova. A čím jsou větší, tím jsou prázdnější. Tak dlouho daj se fráze a lži opakovat, až se i z pravdy stane šit. Svědomí drží tlak jak píst, kde skutek utek, slovo he olovo, ček, ček, vlez do predelství, bují tak, až to vidím na stehe, ček, ček, dosaď si národ, hlavně ať je first, zvedneš pár pravaček, mě žaludek, ček, ček, že nation first, je zase hit. Praská v kostech, sněmovnách straší, kostlivci ze skříní rozlezli se po zdech, až nestačíš scrollovat.

0: jedno.
1: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Roztokách. Více na www.středočeskemuzeum.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Po celý víkend 12. a 13. června proběhne poslední ročník festivalu Arturzo na hradě Krakovec. Víkend plný hudby, divadla a současného umění. Na třech scénách vystoupí Zed Baboon, Clarinet Factory, Essex Band, Marshman, Jegor Zabelov, Chalupsky, Subito s Omnionem, Zen Raccoon, divadlo ADHD a mnoho dalších. Program pro děti, výstavy a workshopy pro celou rodinu. Možnost kempování v přírodě. Arturzo. The Last Dance, Let's Dance. Na hradě Krakovec, naposledy. Arturzo.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati.
6: Copak?
5: Dívej.
6: No jo, poslední slunovratový nefestík. Tak tam musím bejt.
7: www Neurobeat, Athéna Chlebová, Něco Něco, Handrit, Extensia a mnoho dalších. Více na nefestík.cz.

0: Rádio 1 on stage.
1: Posloucháte záznam vystoupení Johna Granta z roku 2022.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Posloucháte záznam vystoupení Johna Granta z roku 2022.

0: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
1: Rádio 1 On Stage.
2: Posloucháte záznam vystoupení Johna Granta z roku 2022.
0: You're amazing. So good to be here with you tonight. Thank you.

0: Rádio 1 on stage.
1: Posloucháte záznam vystoupení Johna Granta z roku 2022.

Good night, everybody. We love you. See you soon, hopefully.

0: Good night, everybody. Thank you so much.
1: Radio 1 on stage.
2: Slyšeli jste záznam vystoupení Johna Granta, které proběhlo roku 2022 v Meat Factory.
3: Reklama Rádia 1.
4: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní Mint Market je tady. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek autorské módy, šperku a designu. Přijďte si užít pohodový den s módními přehlídkami, chillout zónou a skvělým jídlem. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Mintmarket.cz.
6: Pozor! Začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože aréna je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
7: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
8: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, GHMP.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Bejt jednička je to jediný, druhý místo neexistuje. Druhý stojí za...
1: Je to tady za debela s tím klíčováním.
2: Pojďme, máme.

0: Tam, tam, tam, plus.
1: Celoplošný digitál do vašich uší.
0: Digitální rádio.
1: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
0: DAB+.
1: DAB+.

15 minut po půlnoci posloucháte na Rádiu 1 pořad Meaningless Living Mess. Tohle je Emmanuel Pachenon z její poslední studiový nahrávky, kterou udělala minulý vysílání. Jsem vlastně věnoval z velké části její tvorbě, takže to nebudu nějak moc opakovat, ale 17.6. můžete vidět v Praze v punktu poprvý. No, pravděpodobně bych si typl, že je naposledy. Hrozně zajímavá šanzoniérka, producentka. Všechno, co udělala, hodně předběhlo svoji dobu. Vlastně zároveň nikdy neztratila, bych řekl. Hlavně takový úplně svoje gro, který vychází z francouzského šanzonu a folku, ale vždycky ho dělala velmi zvláštně. O tom svědčí je následující skladba, která je společně s Detlefem Weinrichem, který je jinak známější jako Toulouse Lautrec.

fought. The story sacrifice is the

Nová deska Boards of Canada jménem Inferno, počítám, že spousta kolegů je pravděpodobně hrálo. Mám pocit, že v okolí to byla hodně očekávaná deska a reakce jsou hodně rozprůplný. Některý lidi to milujou, některý to docela zatracujou. Jsem asi někde mezi. Přijde mi to fajn věc, ale nic zásadního. Teď si dáváme Matmos, který můžete po 18 letech vidět v Praze 25. června v Arše. Tohle je ovšem velmi stará věc, myslím z roku 2001, z desky A Chance to Cut is a Chance to Cure. Což je vlastně ze stejného roku, kdy jsem je slyšel asi poprvé pořádně, kdy zároveň produkovali desku Vesper Team od Björk a potom i Medulu, teda později.

Now I know how it fits.

0: and so on.
1: Tohle byly starý Matmos z roku 2001. Vy můžete vidět, jak jsem říkal, 25. června v Arše. A tohle pode mnou je boční projekt jednoho z nich, Drewa Daniela, který se jmenuje Soft Pink Truth a konkrétně úplně aktuální deska Can Such Delightful Times Go On Forever. Úplně tady změnil vlastně styl toho, co dělá. Asi ne přístup, ale z ničeho nic to má připomínat spíš filmový soundtracky ze 60. let. A je to hodně ovlivněný vážnou hudbou. Krásná věc. A předtím to byla spíš houseová záležitost, kde jste mohli slyšet třeba disco black metalový covery.

projekt Hawksmoor z letošní desky Am I Conscious Now, která je celá v podstatě je to asi složený po zážitku s DMT, ale ne s obyčejným DMT, ale s Bufo DMT, to znamená i vlastně s psychoaktivní látkou, která je hlavně ze sekretu ropuchy kolorádské. Počítám, že většina psychonautů asi pravděpodobně ví, o co se jedná. Ta nahrávka pro střízlivé lidi mi nepřijde, že by byla nějak psychedelická, ale je opravdu velmi hezká.

pěkná deska Eternal Life No End, která je od Radvana Gazio Mumneha a Frederika Oberlanda. Ten první stojí vlastně i za studiem Hotel Two Tango, který dá se říct, že vlastně ho proslavili postrokoví matadoři jako Seven Mount Zion nebo Godspeed You Black Emperor. Ovšem dá se říct, že i jeho projekt Jerusalem in My Heart je relativně známý. Frederik Oberland, Francouz, který má za sebou spoustu dalších projektů taky. Tohle každopádně byla věc z jejich desky Eternal Life No End. No a dáme si, když už je to takhle vlastně stylově podobný, tak Muslim Ghost, ačkoliv úplně jiná věc i žánrově, i geograficky, člověk, který už dávno nežije. Nicméně v roce 99 jakožto extrémně hyperproduktivní člověk vydal 9 CD, který se jmenovalo Box of Silk and Dogs, a je druhý CD z toho bylo Recycle of Resin, tak z toho si dáme první skladbu.

slovenský projekt Bolka z výborný desky Schwarzkopf, která vyšla na labelu Mapa. Teďka asi, myslím, že přesně 5 dní zpátky. A teď si dáme Dale Corniche z jeho remixovýho EPčka Tak Ambient Remixes, tohle konkrétně remix

Nádherná věc od Zovit France, která vyšla v Hongkongu, jenom jako 300 kusů LPčka, takový box s tričkem a taškou. That's it. Jmenuje se The Gate is Open. Zovit France už od 80. let mě naprosto fascinujou, jak úžasný soundart. Teď pro změnu relativně mladá krev, Andrew Anderson, týpek z Portlandu z Ameriky, kterýho jsem vůbec neznal, ale teďka v dubnu, v polovině dubna mu vyšla nádherná, fakt skvělá deska na labelu Elevator Bath, která se jmenuje Thresholds, a pustím vám z ní jednu skladbu, která se jmenuje Until My Blood Contains Home.

belgická bubenice Karen Williams z její desky, no vlastně kazety z letošního roku Fancy Cannot Cheat. Teď si dáváme projekt Cosmic Era, ve kterém mimo jiné figuruje Mads Gustafsson. Ten projekt, ta kapela je mnohem obsáhlejší, ale on je asi nejznámější persona tam. Je to z jejich desky, která vyšla už loni, která se jmenuje Traces. A mimochodem Madse Gustafssona můžete vidět vlastně i letos v Praze, konkrétně 18.6. v Punktu, kde bude hrát společně s Otomo Yoshihidem a Ervanem Keravekem.

Pro mě jedna z nejzvláštnějších spoluprácí, kterou jsem vůbec nečekal, společná věc Haidt a Tara Vanks-Savelas. Pro ty druhý je to vlastně už skoro 10 let od předchozí nahrávky, což no, čas letí. Tohle vyšlo myslím na labelu Stroom, konkrétně tato spolupráce. Jo, je to tak Duori se to jmenuje. No, fakt zajímavá věc, hlavně teda doporučuji ty druhý, ty mě baví extrémně moc. Teď si dáváme projekt Mag, který jste mohli vidět v Punktu, asi je to tak měsíc zpátky. Projekt Eva B. Goldna a Ludviga Vandingera.

velmi obskurní věc. Projekt Lyndon S, ze kterým stojí Mitchell Dondien. Na té nahrávce se ještě podíleli Clemence Clarisse a Johan Van Bever. Všechno bylo nahrané v Antwerpách v kostele bez jakýchkoliv editů a je tam dost často slyšet, co se děje venku. Krásná věc za mě, která hodně připomíná věci od Harolda Bada a podobné záležitosti.